Laďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ahoj.
0: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
1: Tak asi môžeme začať úvodnou piesňou na albume, a to je Tenerife Sea.

0: Jsme ve finále, se mnou je Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu a zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětvích ten pohled na Romů bol vždy v umení dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku. Tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz ma, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to vyznie, že to nie je len tá postava preto, lebo je Rómka a ešte je k tomu negatívna, ale je to, v tomto filme je to napríklad klasická proste rómska rodina a biela rodina, tak to je úplne v poriadku. Ale áno, dosť často rozhoduje u mňa ten scénár, to, ako už sa pristupuje k tej rómskej etnicite. A zároveň potom ja to vždy sa snažím vyvážiť tým, že si striedam tie projekty a celkom sa to darí. Nechcem byť iba definovaná tým, že hrám rómsku postavu, pretože môžem hrať aj inú postavu a tá vlastne postava vôbec nemusí byť definovaná, či je to...
0: Není to podstatné v tú chvíli.
1: Akékoľvek etnikum.
0: Rozumiem.
1: Takže to u mňa rozhoduje. Takže sa to snažím tak nejak vybalancovať. Jeden projekt je to presne bez nejakého náznaku toho, kto ten človek musí pre nich byť. Prostě je to člověk, který hrá.
0: A když přišla nabídka na Ivetu,
1: ano.
0: Tam jste věděla hned ano?
1: Ano, tak to byl první projekt můj životní herecký velký. A ano, najprv to bylo, že jsem se bála, co to bude, ale když jsem začala čítat ten scénář, jestli to dost dobře pamětám přesně, tak jsem nevěděla prestať, já jsem to čítala a tak ano, tam je krásné to, čo jsem velmi vděčná, děkujem Petrovi Kolečkovi a Honzovi Hrebejkovi, že oni vlastne dosť prelomili na Slovensku minimálne tú bariéru toho, že vlastne to historicky, neviem, v kinematografii bola prvá hlavná ženská postava Rómka, ktorá bola veľmi pozitívna. Akože bola to trošku taký
0: živel
1: z ulice, ale vlastne veľmi pozitívny a dobrý človek so správnymi hodnotami, ktorý vlastne nakoniec všetkým sa snažil pomôcť, čo vlastne v realite je veľmi pravdepodobné a možné, takže za to ďakujem a to bolo super, že a tí ľudia to prijali.
0: Co definuje Zeu? Hudba, film, divadlo?
1: Všetky dokopy veci ma definujú, ale podľa mňa najviac ma definuje, ak spojíte všetky tieto veci dokopy, ja si myslím, že porozumenie, empatia a nejaké autentické vyjadrovanie. Akože ak by to malo byť jedno slovo, tak je to asi autenticita. Že ja nedokážem byť na tom pódiu moc iná, ako som v reálnom živote. Takže asi takto.
0: Co pustíme na záver?
1: Ja by som možno pustila na záver ľuďom Easier, aby im to išlo všetko tak ľahšie a príjemne.
0: Hladce. Se mnou byla Alžběta Záferencová. Moc děkuju.
1: Ďakujem. Ďakujem.

0: 90. výročí provozu trolejbusů v Praze si dnes můžou lidé připomenout v garážích Řepy. Zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku na sídlo ukrajinské tajné služby. Dnes čekejte zataženo s deštěm a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé si dnes budou moci prohlédnout garáže dopravního podniku v pražských Řepích. Akce se koná u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v hlavním městě. Na dně otevřených dveří zájemci uvidí moderní i historická vozidla a zázemí provozovny. Připravený je také program včetně ukázek práce hasičů. Akce začíná v 10 hodin. Pražští policisté letos použili automatizovaný externí defibrilátor k záchraně člověka už skoro 120krát. Naposledy pomocí něho resuscitovali dělníka v Praze 5, který díky včasnému zásahu přežil zástavu oběhu. Přenosnými defibrilátory jsou v metropole vybavená všechna prvosledová policejní auta, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
2: Přítomnost těchto přístrojů v jejich vozidlech evidují i zdravotní záchranné služby, které mohou policisty vysílat na místa, kam se dostanou rychleji než samotní záchranáři. Policisté v průběhu roku absolvují několik školení a zdravotnických kurzů, které zahrnují i ovládání tohoto přístroje.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie dopravní Turkovy nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici, do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
3: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
0: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využívané v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Tenista Jiří Lehečka se z US Open rozloučil ve třetím kole. Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi pohledl 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve třetím kole skončila také Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou. Dnes bude v Praze a okolí zataženo s deštěm. Později se objeví proměnlivá oblačnost a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce velmi opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení odtahují kamion po nehodě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné ráno s Lenkou Vahalovou a s Rádiem Praha. Teď máme 5 minut po 6. Je sobota 5. září. A britský zpěvák Freddie Mercury by se dnes dožil 80 let. Podrobnosti o něm už za pár minut. Teď Alvaro Soler. Bude tu i Adonis. Nebo zpěvačka LP. Teď ale Katy Perry. Hezké ráno.

0: nuevo.
1: Krásné ráno, 6:45, stále posloucháte Rádio Praha, teď po ránu s Lenkou Vahalovou. Dnes by se dožil 80 let zpěvák Freddie Mercury. Frontman kapely Queen patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové muziky.
2: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
2: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
4: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
2: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
3: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
2: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Praha žije muzikou. Praha žije muzikou.
1: Krásné ráno, dívám se, jaké bude dnes v sobotu 5. září počasí. Tak po ránu bude zataženo s doznívajícím deštěm, přes den bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat. A teploty dnes 22 až 24 stupňů. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení stále odtahují kamion. Po nehodě projíždějte opatrně a teď jde jednička z Prahy směrem na Brno před sjezdem na Sázavu na 33. kilometru je hlášený předmět na vozovce. Vybočuje se opatrně.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu více než za stejné období loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Vodohospodáři začali kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní doteď klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začala vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál teče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využívá zásoby ze Slabské přehrady, které vodu v řekách doplní. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen. Vietnamské město Nha Trang dnes hostí finále mezinárodní soutěže krásy Miss World. Českou republiku zastupuje modelka Linda Górecká. Ta podle vietnamských médií zaujala už během uvítacího programu ve městě Halong, kde pózovala s tradičním vietnamským kloboukem. Celkem se o titul uchází reprezentantky ze 111 zemí. Dnes čekejte zpočátku zataženo s deštěm a později proměnlivou oblačnost a večer vyjasňování. Teploty vystoupí na nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Zpátky na silnice, v Praze jsou komplikace ve Stodůlkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila 2 osobní auta a tvoří se tu menší kolony.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Na pražské náplavce můžete teď narazit na létající pivovary. O co se jedná, tak to nám řekne už za chvíli naše létající redaktorka Monika.

0: Praha stále s vámi, minuta nás dělí od 6:45. Na Rašínově nábřeží se koná 5. ročník Nomad Beer Festivalu. Ochutnat můžete tradiční ležáky, ejly, kyseláče a ochucená piva. Na místo se šla podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Jsou to pivovary, které ještě nemají svoje vlastní varny, ale už vaří pivo podle svých receptů. A zkouší, jestli se uchytí na trhu a my jim právě Nomad Beer Festivalem dáváme příležitost naučit se prodávat a prodávat, ochutnávat svoje piva, najít ty nejlepší.
2: Představila mi festival pořadatelka Blanka Neoralová. Létající kočovné nebo také nomádské pivovary jsou pivovary bez vlastního pivovaru. Stojí za nimi většinou nadšení sládci, kteří mají vlastní receptury a nápady, ale nemají vlastní výrobní zázemí. Novinkou letošního roku je pivní pas.
1: Že každý dostane do ruky skládačku, kde je mapa, každý pivovar má svoje číslo, svoje razítko a vy putujete tu pivní stopou po pivovarech, kde se dáte pivo, dostanete razítko do pasu a zároveň můžete pomocí QR kódu hlasovat pro nejoblíbenější pivovar.
2: Na jednom místě se tu představuje 11 pivovarů. Na čepu jsou klasické české ležáky, ale také ejly, piva typu IPA, kyseláče, pšeničná i různě ochucená piva. Mě zaujal pivovar Netopírka, který právě nabízí pivo s mačou. Tento nápoj mi představil sládek Těša Bart.
3: To pivo s mačou je speciál, který jsme dovezli z Japonska. Tam je to jakoby běžný stav a snažíme se ho dělat opravdu tím tradičním způsobem. Takže kvalitní mača, která se dá prostě pít i jako normální kvalitní čaj z organických plantáží. A ta příprava je prostě fakt stejná jako v Japonsku, i chuťový profil jsme se snažili držet podobný tomu japonskému, i když samozřejmě je to z našeho piva, tam to je jako z jejich piva.
2: A jak byste popsal tu chuť, jak si to mám představit?
3: Kvalitní mača vlastně, která je dobře vyšlehaná, tak jde víc do sladká a má to takovou vlastně trávovou chuť a trochu do hořka. To pivo trochu zhořkne, trošku zesládne a je tam prostě výrazný ten čaj. S tím, že ono se to dělá tak, že ta mača zůstává vlastně v horní polovině toho piva. Když to necháte delší dobu, tak to sedne, probarví se to celý. Když pijete rychle, tak vlastně se ta chuť je taková proměnlivá v průběhu toho pití.
2: Festival se koná mezi Železničním mostem a Vyšehradskou skálou a to až do sobotního večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Co se děje v Praze?
0: A já se dívám, jaké dnes bude počasí. Teď po ráno bude zataženo, doznívající déšť, přes den má být proměnlivá oblačnost a později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. A dnešní teploty 22 až 24 stupňů. V Praze máme komplikace ve Stodůlkách, v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila dvě auta, čekejte zdržení.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Praze dnes odpoledne kvůli běžeckým závodům uzavře okolí Václavského náměstí. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Po izraelských útocích v Libanonu zemřeli 3 lidé, dalších 23 je zraněných. Sobota bude zatažená s deštěm, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. Od 5:30 odpoledne do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou také tramvají a autobusů. Při samotném závodě policie omezí i provoz v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: V rozmezí od 17:30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: V pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Lipenecký obr 2026 nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků i historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů. Program začne v 10 dopoledne na letišti modelářského klubu Lipence, který akci po několika leté přestávce obnovuje. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoci při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá uvah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny, pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
3: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
0: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi zraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballah. Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly, pokračuje Eliška Joklová.
4: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
0: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli od 14:30 Číňanky. Během dneška bude nejprve zataženo s deštěm a pak čekejte proměnlivou oblačnost a k večeru se bude vyjasňovat. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Vracíme se na silnice a v tuhle chvíli mám další novinku. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou komplikace u Třebíze. V omezení směrem do Prahy stojí nepojízdné auto a vybočuje se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi, teď máme 7:04 a za chvíli tu bude kalendárium, neboli perný den od Petra Jungmana. Připomene, co důležitého se událo právě 5. září. A z muziky Zoe Wiss. Bude tu i Dominika Hašková v Jardomi. Nebo teď Taylor Swift, krásné ráno.

0: Polska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. První obchod švédské nábytkářské firmy IKEA v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v budově bývalého domu bytové kultury v Praze. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska.
3: Slenča!
2: Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. 75 je prvnímu z filmových Batmanů herci Michaelu Keatonovi a 55 má herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Já přeju hezkou sobotu.
4: Krásné ráno, pojďme se podívat, jaké dnes bude počasí. Teď ještě v Praze a okolí je doznívající déšť, je zataženo. Přes den má být proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat. Dnešní teploty 22 až 24 stupňů a foukat má mírný západní až severozápadní vítr maximálně do 7 metrů za sekundu. Ojediněle s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to vypadá na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem. Jsou stále komplikace u Třebíze, v omezení směrem do Prahy stojí nepojízdné auto. Jinak buďte opatrní také v Praze, máme komplikace ve Stodůlkách v Bucharově ulici. U nájezdu na Rozvadovskou spojku je střet dvou aut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
9: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený street food festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
10: Vinyl.
11: Každé pondělí na Rádiu Praha.
12: Na Rádiu Praha.
13: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: ráno, připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy, tentokrát na 7.30.
1: Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatele, adiktologové a sociální pracovníci. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 zahájila rekonstrukci historického barokního areálu na Slupy. První fáze by měla trvat do jara příštího roku a bude stát více než 50 milionů korun. Dělníci upraví technologické zázemí, vybudují novou kuchyň a jídelnu a doplní klimatizace. V roce 2028 na to naváže přestavba dalších částí areálu. Práce by neměly provoz nemocnice omezit. Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze dnes odpoledne uvede Dvořákovu operu Čert a Káča. V představení vystoupí solisté, orchestr a sbor Pražského národního divadla. Akce je otevřená široké veřejnosti. Rezervovat si místa návštěvníci předem nemusí. Do Divoké Šárky se opera vrací opakovaně. Vloni tam uvedli Smetanovu Libuši. Dnes bude v Praze a okolí zataženo s deštěm, později se objeví proměnlivá oblačnost a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Praze je nová nehoda, překáží ve Kbelské směrem do Letňan. Před sjezdem na Kbely bouralo osobní auto, kolony se ale netvoří.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Teď máme krátce před 7:45 a máme pro vás důležité informace. Mezi stanicemi IP Pavlova muzeum a Italská v Praze se po roce a čtvrt znovu jezdí nebo projíždí tu tramvaje. Dělníci tam opravovali koleje a stavili napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. A přímo na zastávce muzeum máme reportéra Dominika Kučeru. Krásné ráno.
1: Hezký den. Jsem tu na zastávce muzeum zhruba od 6 ráno a za tu dobu sem přijelo asi 10 tramvají. Z každé tu vystoupí tak 5 až 10 cestujících. Většina z nich spěchá dále na metro nebo jde podél magistrály na hlavní nádraží. Oslovení lidé se mnou sdíleli, že se jim cesta zkrátila a mají proto z obnovené zastávky radost. Ještě dodám, že řidiči už můžou odbočovat z Legerovy ulice do Vinohradské. Na křižovatce jsou ale od rána vypnuté semafory, včetně světel na přechodech. Lidé se tak musí rozhlížet a auta jim přibrzďují.
0: Kolik korun stavba nové tramvajové křižovatky stála?
1: Asi 225 milionů korun. A doplním, že opravu dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Možná si vybavíte, jak vypadala původní trať tady nad muzeem. Štěrk, bahno a louže z vody, která sem stékala z Vinohradské. Teď je vše obnovené, vydlážděné, zastávky jsou bezbariérové. Dělníci tu také vybudovali novou křižovatku a napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Za rok po nich budou jezdit tramvaje na Václavské náměstí. Teď má tento úsek sloužit třeba pro stavení porouchaných vozů. Během přestavby byl také zrušený podchod pod Legerovou ulicí a přes magistrálu vedou dva nové přechody.
0: A kdy pojedou tramvaje právě i na Václavském náměstí?
1: Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského má být trať přes Václavské náměstí hotová na začátku letních prázdnin příštího roku. Dopravní podnik hned poté chystá rekonstrukci tramvajové trati v Seifertově ulici. Propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 přes Václavské náměstí bude tak pro část cestujících potřeba.
0: První cestující v Praze dnes po více než roce využívají tramvajové spoje mezi náměstím IP Pavlova, muzeem a Italskou. Mluvili jsme o tom s reportérem Dominikem Kučerou. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: Hezké ráno a my samozřejmě sledujeme i co se děje na obloze. Teď po ránu ještě bude zataženo s doznívajícím deštěm. Přes den má být proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 22 až 24 stupňů. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a mám novinku. Ve Kbelské máme komplikace. Připomínám, že směrem do Letňan před sjezdem na Kbely bouralo osobní auto. Kolona se netvoří, ale vybočuje se.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Prahou projede zhruba 100 motorkářů. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí, je to více než loni. Vladimír Putin nechce podle Donalda Trumpa zaútočit na země NATO. Dnes bude zataženo s deštěm a později se objeví proměnlivá oblačnost a teplotní maxima 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dopravu v hlavním městě dopoledne omezí spanělá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpátky po Rašínově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká její pražský mluvčí Richard Hrdina.
2: Pražští policisté v souvislosti s spanělou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
0: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů více než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku lidé chtějí hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistryně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. V loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Do finále se kvalifikovala ze třetí příčky, a to díky tomu, že ve všech svých startech v diamantové lize doběhla v elitní trojici. Start závodu je naplánován krátce po 20. hodině. Dnes čekejte zpočátku zataženo s deštěm a později proměnlivou oblačnost a večer vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce až za sjezdem na Kolín na 60. kilometru v omezení už vyprostili kamion po noční nehodě, zůstává ale omezený jeden jízdní pruh kvůli frézování vozovky, zatím se ale projíždí plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem máme komplikace u Třebíze, v omezení na 31. kilometru stojí stále nepojízdné auto a v Praze připomínám nehodu, ta překáží ve Kbelské směrem do Letňan.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A na Rádio Praha nás čeká další dobrá muzika. Tady Swims. Taky Ella Henderson.

0: Přesně 8:45, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla Madonna. Nezapomeňte poslouchat Rádio Praha i dnes. V 21 hodin čeká nás další hudební pořad a tentokrát to bude Zóna 90. To nejlepší z muziky z 90. let.
1: Praha je nej.
2: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé.

0: Teď po ránu a dopoledne ještě bude zataženo, na některých místech může být doznívající déšť. Přes den bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat. Dnešní teploty 22 až 24 stupňů a foukat má mírný západní až severozápadní vítr maximálně do 7 metrů za sekundu, ojediněle s místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Praze opatrně na jižní spojce směrem na Černý most za nájezdem od Spořilovské je na spojce zavřený pravý jízdní pruh, zatím se ale nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Krásné ráno, připravili jsme další zprávy, tentokrát na 8.30. Ve studiu už je Anička.
1: V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Dopravu v centru Prahy omezí dnes odpoledne a večer běžecký závod. Většina komplikací v osobní i hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 odpoledne do 10 hodin večer. Omezení se týká prostoru přibližně vymezeného stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna. Lidé si dnes budou moci prohlédnout garáže dopravního podniku v pražských Hřepích. Akce se koná u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v hlavním městě. Na dně otevřených dveří zájemci uvidí moderní i historická vozidla a zázemí provozovny. Připravený je také program, včetně ukázek práce hasičů. Akce začíná v 10 hodin. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by dnes odpoledne měl navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už dříve varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. Během dneška bude nejprve zataženo s deštěm, pak čekejte proměnlivou oblačnost a k večeru se bude vyjasňovat. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď ještě pohled na silnice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce máme dvě dopravní omezení. Jedno je mezi 25. a 35. kilometrem, další je u 60. kilometru, ale v tuhle chvíli se nezdržíte. Jinak v Praze na jižní spojce připomínám, že směrem na Černý most za nájezdem od Spořilovské je na spojce zavřený pravý jízdní pruh, ale tady je také slabý provoz.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka a herečka Alžběta Ferencová, která si říká Zéa, vydala v březnu novou desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes? Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife? Kdy začne skládat v romštině? A jaký byl život ve Francii a v New Yorku? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké ráno, 2 minuty po 8:30 a jestli máte rádi letadla, tak byste v sobotu neměli chybět na letišti v Letňanech. Podrobnosti už za chvíli.

0: Benson Boone dospíval přesně ve 8:45 na Rádiu Praha. Pokud milujete letadla, pak dobře poslouchejte.
1: Jestli máte rádi letadla, tak byste v sobotu neměli chybět na letišti v Letňanech. Speciální celodenní program vás provede více než 100letou historií letiště, které je už od počátku neodmyslitelně spjato nejen s vývojem letectví, ale taky s výcvikem pilotů. Letošní ročník je zaměřen hlavně na výcvik pilotů v období druhé světové války a v poválečných letech. U dopravy ještě zůstáváme, jestli vás to víc táhne k autobusům, tak den otevřených dveří bude v garáži Řepy. Těšit se tam můžete na přehlídku současné techniky, historických vozidel a nahlédnete i do zázemí provozovny, které je běžně veřejnosti nepřístupné. V Riegerových sadech zase bude Groovy Market Fest. To je jednodenní městský market, kde se potkává to nejlepší z pražské gastronomie, lokálního designu a hudební scény. A v Metropoli se v sobotu večer poběží 10-kilometrový závod. Je už sice vyprodaný, ale běžce můžete ve večerní Praze aspoň podpořit. Start je v 19:30 na náměstí Republiky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Teď ještě po ránu a dopoledne bude zataženo v Praze a okolí, ale už by nemělo v tuhle chvíli pršet, jinak přes den bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat a dnešní teploty 22 až 24 stupňů. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli v Praze. V tuhle chvíli máme komplikace na výjezdu z Prahy směrem po dálnici D7. Směrem tedy ven z Prahy ve sjezdu na letiště. Je zúžení a je tu kolona, která vás v tuhle chvíli zdrží okolo 10 minut. Jinak na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce popojíždí zatím kratší fronta aut před Chlumcem nad Cidlinou. Na 60. kilometru v obou směrech je zúžení, frézují vozovku a v tuhle chvíli je to maximálně ale na 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Stávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili nad Národním muzeem stavbu nové tramvajové křižovatky. Zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Ukrajina hlásí 4 mrtvé po ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Dnes čekejte zataženost deštěm a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
2: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky. A to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Základní škola Weberova v Pražských Košířích navýšila kapacitu o 50 žáků. Nově se tam děti učí v takzvaných modulárních třídách. Předem vyrobené učebny pracovníci na místě smontovávali během 3 měsíců. Odhadované náklady jsou bezmála 30 milionů korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: V městské části není, že je hodně dětí školou povinných. Přístavba modulárních tříd ale nebude marná ani v případě předpokládaného poklesu demografické křivky. Škola pak totiž prostory využije jako družinu.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl na příští poradě ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie do Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici, a to do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
4: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
0: Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé, informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina už se 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. V 7. kole fotbalové šance ligy odehraje souboj o první místo v tabulce Slavia Praha, která se doma představí proti 2. zbrojovce Brno. Výkop je v 15 hodin. Ve stejný čas začnou zápasy Slovácko Pardubice a Olomouc Bohemians. V 18 hodin pak Artis Brno nastoupí na domácím hřišti proti Plzni. Dnes bude v Praze a okolí zataženo s deštěm, a později se objeví proměnlivá oblačnost a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: V Praze se ještě chvíli zdržíte na výjezdu ve směru na letiště po dálnici D7. Ve sjezdu na letiště je dopravní omezení, je tu zúžení a v tuhle chvíli to zdržení je do 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné ráno, 3 minuty po 9. Rádio Praha stále s vámi. A co důležitého se událo 5. září, vám připomene už za chvíli Petr Jungmann a z muziky One Republic.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. První obchod švédské nábytkářské firmy IKEA v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v budově bývalého domu bytové kultury v Praze. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4 800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska.
4: Slanča!
3: Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích. Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. 75 je prvnímu z filmových Batmanů herci Michaelu Keatonovi a 55 má herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Já přeju hezkou sobotu.
5: Pojďme se podívat, jaké bude počasí. Teď ještě dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm, ale dívám se, že v Praze už by teď nemělo pršet. Přes den bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat a dnešní teploty 22 až 24 stupňů. Vracíme se samozřejmě i na silnice. Na Rádiu Praha sledujeme, jak to vypadá na dálnici D11. Buďte stále opatrní na D11 ve směru z Prahy do Hradce. U 60. kilometru je zúžení a v tuhle chvíli tady vázne provoz. Zdržení je 10-minutové.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
8: Zdravím všechny posluchače.
7: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
8: Je to nová doba ledová.
7: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
9: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: Hezké dopoledne, stále posloucháte Rádio Praha a my jsme pro vás připravili další zprávy, tentokrát na 9.30 a ve studiu už je Anička Hašková.
1: Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku více. Za letošek už tohoto přestupku dopustilo více než 26 000 řidičů.

Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold proto varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. V západním městě v pražských Stodůlkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. V pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Lipenecký obr 2026 nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků nebo historických větroňů. Program začne v 10 hodin dopoledne na hřišti modelářského klubu letiště Lipence. Desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Radka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a později vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.

0: Prahy do Hradce. Čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a v tuhle chvíli to zdržení je minimálně na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
2: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné dopoledne, 2 minuty po 9:30 a co nás čeká už za chvíli. Tak to je další reportáž. Dopravní podnik hlavního města Prahy si připomíná výročí, kdy do ulic vyjeli první trolejbusy. Kudy přesně vedla jejich trasa, tak to prozradím už za chviličku.

0: Krásné dopoledne, 9:45, Rádio Praha stále s vámi. Koncem srpna v roce 1936 vyjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hauspalku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden připomíná tohle významné výročí. Připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla si je také redaktorka Sabina Vosecká.
1: Já vás tady vítám.
2: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
1: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
2: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
1: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatému Matěji na Hanspalce.
2: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
1: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36. V těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
2: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspalku. Provoz na 3,6 kilometrů dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
1: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tamtudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levé straně, tak se otáčely o 180 stupňů zhruba v rádiusu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
2: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
0: Teď počasí, ještě dopoledne čekejte zatažené nebe, přes den bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer se bude projasňovat a dnešní teploty 22 až 24 stupňů. Buďte velmi opatrní na dálnici D1, mám novinku ve směru z Prahy do Brna. U 175. kilometru boural motorkář, zjišťujeme podrobnosti.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je podezřelý klimatický aktivista. Během dne čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí hledat produkt v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést rychlejší odbavení.
2: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
0: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo provodárny. V pražské Divoké Šárce dnes zazní opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. V přírodním divadle letos opět vystoupí soubor opery Národního divadla pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého. Představení začíná ve 2 hodiny odpoledne a vstup je zdarma. Pokračuje mluvší Prahy 6 Kateřina Maršálová.
3: Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše od roku 2005 a každoročně přiláká tisíce diváků z celé republiky. Dvořákova opera Čert a Káča patří k oblíbeným titulům českého operního repertoáru a její uvedení pod širým nebem, uprostřed skal a zeleně, tak dostane zcela unikátní podobu.
0: Podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie po 48-letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. Podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do 8. finále. Wimbledonská šampionka ve 3 setech zdolala domácí Anne Leovou. V New Yorku letos hrála podruhé proti Američance a opět se musela vyrovnat s tím, že publikum v drtivé většině podporovalo její soupeřku.
4: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě 2x tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít. Nebylo to příjemný, no? Co si budem?
0: V New Yorku naopak dohráli Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Během dneška bude nad naším územím proměnlivá oblačnost, k večeru se pak bude vyjasňovat. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů, povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Stále posloucháte Rádio Praha, po zprávách se vracíme na silnice a už mám upřesnění k dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u 175. kilometru boural motorkář, ale zatím je zabraný pouze jeden jízdní pruh, vypadá to bez zranění, na místě je pouze v tuhle chvíli policie a nezdržíte se.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou, Chappell Roan, Bruno Mars, bude tu i kapela Support Lesbian. Nebo Alex Veren.

0: Krásné dopoledne, Rádio Praha stále s vámi a za chvíli vás vezmeme do New Yorku. Vydáme se konkrétně do Midtownu a Central Parku, srdci a plicím newyorského Manhattanu. Už za chvíli. Jaká je situace na silnicích? Tak novinku mám teď z dálnice D1. Tady čekejte ve směru z Brna do Prahy zdržení. Popojíždí nám fronta aut před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru a je tu v omezení navíc střed kamionu s osobním autem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Zóna 90.
1: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Hezké dopoledne, teď máme krátce před 10:30 a já vás beru do Spojených států. New York je město, které nikdy nespí a jeho pravé srdce bije v Midtownu. Právě tam dosahují závratných výšek slavné mrakodrapy a pulzuje kultura, kterou známe z filmových pláten. Téma pro dnešní závěrečný díl našeho seriálu s Václavem Millerem.
1: Nad křižovatkou 5. Avenue a 34. ulice se týčí Empire State Building. Tento symbol New Yorku ve stylu Art Deco na pulzující Manhattan shlíží od roku 1931. O kousek dál na východ se do mraků zabodává špička dalšího elegána Chrysler Building. Kolem jdoucí může nahlédnout do lobby, nikam jinam vás ochranka nepustí. Co nemůžete minout, je epicentrum všeho schonu, slavné Times Square. Křižovatka osvícená obřími neony, pulzujícími reklamami a energií tisíců lidí je místem, kde si na hluk velkoměsta můžete skoro sáhnout. Chcete-li se vnořit ještě hlouběji do lidského mraveniště, nevynechte Grand Central Terminal, který funguje nejen jako hala vlakového nádraží se 44 nástupiště, ale i jako jedna z nejužívanějších filmových lokací. Museum of Modern Art, známé jako MoMA, doporučuji každému, komu moderní umění nezní jako nadávka. Je to geniálně řešený prostor, kam dokonale zapadají nejen Warholovy portréty Campbellovy polévky, cákance Jacksona Pollocka, ale i zajímavé expozice videoartu a konceptuálního umění. Je to nejsilnější koncentrace toho nejlepšího vůbec. Vstup $30, něco přes 600 korun. A pokud byste toužili po hudbě,

0: stačí minout roh 57. ulice. Slavná Carnegie Hall už více než století hostí ty nejlepší hudebníky planety. Pro Čechy má toto místo mimořádný význam. Právě tady totiž v prosinci roku 1893 zazněla ve světové premiéře slavná Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. A už kráčíme do finále. Vstupujeme do Central Parku, zelených plic Manhattanu. Jeho symbolem je Bow Bridge. Elegantní litinový most s výhledem na mrakodrapy, odrážející se na vodní hladině, je považován za nejromantičtější místo v celém New Yorku. Atmosféra se mění na pietním místě Strawberry Fields. Mozaika s nápisem Imagine tiše připomíná odkaz Johna Lennona. Hned naproti na západní 72. ulici stojí monumentální bytový dům Dakota House. Právě před ním byl legendární člen Beatles v roce 1980 zastřelen. 12 let předtím tam režisér Roman Polanski natáčel kultovní horor Rosemary má děťátko. A co na úplný závěr? Ještě jsme nemluvili o jedné kulinářské legendě. Horký pastrami sendvič z tence krájeného, kořeněného a zauzeného hovězího masa, naskládaného v obří vrstvě mezi dva plátky žitného chleba s ostrou hořčicí. Najdete ho třeba v klasickém Carnegie Diner and Café. A tím končí i naše malá ochutnávka amerického okna do Evropy, jedinečného města New Yorku. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas.
1: Praha žije výlety. Praha žije výlety.
2: Buďte opatrní v Praze na jižní spojce, na Lenovém mostě ve směru na Barandovský most, za mostem je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. A zdržení zůstává i na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy, tradičně u Šmejkalky u 25. kilometru a navíc je tu nehoda.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka a herečka Alžběta Ferencová, která si říká Zea, vydala v březnu novou desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes? Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife? Kdy začne skládat v romštině? A jaký byl život ve Francii a v New Yorku? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Máme minutu po 11:45. Přes 3 500 kilometrů zaniklých cest odhalila nová studie. Autoři doporučují stezky obnovit. Podrobnosti na tohle téma najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích? Zdržení stále čekejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Tady máme komplikace u 36. kilometru, je tu odstavené auto a zdržení v tuhle chvíli pouze 5 minut. A směrem do Prahy na dálnici D1 stále počítejte, že je kolona před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. Ještě se dá sjíždět na kilometru 29.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: V centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Americký stát Missouri žádá nejvyšší soud o povolení změny volebních obvodů pro listopadové volby. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, také ulice Na Příkopě nebo náměstí Republiky, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: Běžecký závod v Praze omezí také tramvaje a autobusy hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne tři inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o třech generacích žen. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíce pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Americký stát Missouri se obrátil na federální nejvyšší soud, aby povolil nové rozdělení volebních obvodů v blížících se volbách do části kongresu. Překreslení mapy pro listopadové volby v tomto republikány ovládaném státě v týdnu zakázal missourijský nejvyšší soud. Zároveň nařídil, aby použití nových obvodů v dalších volbách posoudili voliči v referendu. Účelové překreslování patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel a tím se vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. Proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně z 21 body Julie Pospíšilová?
3: Na to budeme vzpomínat v dobrým i zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
0: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14.30. Dnes čekejte v Praze a okolí proměnlivou oblačnost. Večer pak přijde vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce čekejte před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 60. kilometru zúžení a zdržení v tuhle chvíli už 20 minut. A další zdržení je na dálnici D1 směrem do Prahy u Šmejkalky na 25. kilometru. V tuhle chvíli předělávají dopravní značení a ještě se stále dá sjíždět na 29. kilometru, jinak čekejte minimálně 15-minutové zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 5 minut po 11. Rádio Praha a další dobrá muzika. Leona Lewis.

0: George Ezra dospíval přesně minutu po čtvrt na 12. Na pražské náplavce dnes můžete narazit na létající pivovary. Co se tam děje, řekneme už za chvíli. Co se děje na silnicích, tak to víme samozřejmě v tuhle chvíli. Zdržení čekejte stále na dálnici D1, je tu silný provoz, kolony jsou už mejkalky před omezením na 24. kilometru. Aktuální zdržení je 15 až 20 minut. Jinak v Praze pozor teď ve sjezdu z Cínovecké na Kbelskou. Ve směru na Hloubětín je nová nehoda a brzdí se i tady.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí

0: Hezké dopoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme 11:30 a já mám pro vás tip. Na Rašínově nábřeží se koná 5. ročník Nomad Beer Festivalu. Ochutnat můžete tradiční ležáky, ejly, kyseláče a ochucená piva.
1: Jsou to pivovary, které ještě nemají svoje vlastní varny, ale už vaří pivo podle svých receptů. A zkouší, jestli se uchytí na trhu a my jim právě Nomad Beer Festivalem dáváme příležitost naučit se prodávat a

0: ochutnávat, ochutnávat svoje piva, najít ty nejlepší.
1: Představila mi festival pořadatelka Blanka Neoralová. Létající kočovné nebo také nomádské pivovary jsou pivovary bez vlastního pivovaru. Stojí za nimi většinou nadšení sládci, kteří mají vlastní receptury a nápady, ale nemají vlastní výrobní zázemí. Novinkou letošního roku je pivní pas.
0: Že každý dostane do ruky skládačku, kde je mapa, každý pivovar má svoje číslo, svoje razítko a vy putujete tu pivní stopou po pivovarech, kde si dáte pivo, dostanete razítko do pasu a zároveň můžete pomocí QR kódu hlasovat pro nejoblíbenější pivovar.
1: Na jednom místě se tu představuje 11 pivovarů. Na čepu jsou klasické české ležáky, ale také ale, piva typu IPA, kyseláče, pšeničná i různě ochucená piva. Mě zaujal pivovar Netopírka, který právě nabízí pivo s mačou. Tento nápoj mi představil sládek Tiša Bart.
2: To pivo s mačou je speciál, který jsme dovezli z Japonska. Tam je to jakoby běžný stav a snažíme se ho dělat opravdu tím tradičním způsobem. Takže kvalitní mača, která se dá prostě pít i jako normální kvalitní čaj z organických plantáží. A ta příprava je prostě fakt stejná jako v Japonsku, i chuťový profil jsme se snažili držet podobný tomu japonskému, i když samozřejmě je to z našeho piva, tam to je jako z jejich piva.
1: A jak byste popsal tu chuť, jak si to mám představit?
2: Kvalitní mača vlastně, která je dobře vyšlehaná, tak jde víc do sladká a má to takovou vlastně trávovou chuť a trochu do hořka. To pivo trochu zhořkne, trošku zesládne a je tam prostě výrazný ten čaj. S tím, že ono se to dělá tak, že ta mača zůstává vlastně v horní polovině toho piva. Když to necháte delší dobu, tak to sedne, probarví se to celý. Když pijete rychle, tak vlastně se ta chuť je taková proměnlivá v průběhu toho pití.
1: Festival se koná mezi Železničním mostem a Vyšehradskou skálou a to až do sobotního večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražská zábava.
4: Teď na silnice opatrně v Praze ve sjezdu Sýnovecké na Kbelskou ve směru na Hloubětín je nehoda a krátké zdržení. Další zdržení zůstává na dálnici D1. Hlásíte silný provoz a kolony u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru. V tuhle chvíli to zdržení je z obou stran a na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec čekejte kolony u 60. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Dalšle Arms a Legendary, stále posloucháte Rádio Praha, poslouchejte i zprávy ve 12 a po 12. už tu bude rozhovor se zpěvačkou a herečkou Alžbětou Ferencovou, která se říká Za. V březnu 2026 vydala desku s názvem Where Do We Go When The Silence Comes. Proč některé klipy k novým singlům vznikaly na Tenerife, kdy začne skládat v romštině a jaký byl její život ve Francii a v New Yorku. Tak nejen o tom budeme mluvit na Rádio Praha už za chvíli. Rozhovor začíná po zprávách krátce po 12. A my i nadále sledujeme situaci na silnicích. Zdržení zůstává na dálnici D1 v obou směrech kvůli omezení na Šmejkalce, tedy před 24. kilometrem, a to jak do Prahy, tak do Brna. V Praze v centru města komplikuje dopravu požár bytu v Národní ulici. Národní je zavřená a zasahují tam teď hasiči.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
3: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
2: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
4: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Krásné poledne, Rádio Praha stále s vámi. Tohle byla novinka od americké kapely Fontaines DC. Teď už pro vás máme zprávy s Aničkou přesně na 12. Krásné poledne.
1: Dobré poledne. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili nad Národním muzeem stavbu nové tramvajové křižovatky. Policisté pátrají po mladém muži s psychickými problémy, ztratil se v okolí pražského Edenu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila dočasné příměří u záporožské jaderné elektrárny. Odpoledne čekejte skoro jasno nebo polojasno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slabskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slabská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
1: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Policisté pátrají po 27-letém Vladimíru Buriánkovi z Prahy. Ztratil se včera v okolí obchodního centra Edena cestou do nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje a může působit zmateně. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Vladimír Buriánek má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy. Včera na sobě měl béžové šortky, světle zelené tričko a bílé boty značky Converse. Informace o hledaném volejte na linku 158. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X napsala, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje na pálení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dříve obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzlové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení obnovit nebo dovézt další paliva, hrozí elektrárně výpadek. Sestry Williamsovy při návratu na US Open vypadly ve čtyřhře v prvním kole. Ve třech setech 3-6, 7-6 a 6-7 je porazila dvojice Chao Ching Joitová. 44-letá Serena a o dva roky starší Venus spolu nastoupili na Grand Slamu po čtyřech letech. Odpoledne bude v Praze a okolí skoro jasno až polojasno, místy až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný, přechodně až čerstvý západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kolony jsou v Praze ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětí. Na začátku Kbelské stále blokuje jeden pruh. Nehoda. Jinak v Praze v centru města máme komplikace. Tady je v Národní ulici hlášen požár bytu. Národní je zavřená. Zasahují tu hasiči a navíc po nábřeží jede spanilá jízda motorek, takže jsou tu dopravní omezení, tak s tím počítejte. Ucpává se kvůli tomu celé nábřeží. A na dálnici D1 čekejte zdržení u 24. kilometru a to v obou směrech.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: A se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ahoj.
0: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
1: Tak asi můžeme začít úvodnou písňou na albume, a to je ten Riff Sea.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: songy i v češtině nebo romštině? Protože pro naše posluchače, kdyby vás náhodou neznali, tak skládáte primárně v angličtině a zpíváte. Takže kdy se můžeme třeba těšit i na tenhle počin?
1: No, akože v slovenčine a v romštine je to môj sen. A tá slovenčina, ja teda dúfam, že budúci rok niečo vyjde, takéto nejaký ucelený projekt. Lebo ja som ešte taký ten človek, že možno to je chyba, ale ja to tak mám, že sú ľudia, ktorí vydávajú single. Ja sa tomu nebraním, ale nejak mi to prirodzene nefunguje a preto by som to slovenské nechcela len tak, ako nahodiť jednu vec a potom nejakú anglickú, ale už by som to chcela urobiť projektovo, čo znamená, že chcela by som urobiť minimálne nejaký krátky album, možno veľký album v slovenčine budúci rok.
0: A v češtine to si netroufáte?
1: V češtine zatiaľ sa, ale už mám inak českú lektorku, lebo v rámci filmov ja zase... Keď žijem tu, tak v rámci filmovej tvorby a castingov mám vlastne strašne veľa toho v češtine. Učím sa to. Je to veľký rozboj v tom, že sa nechcem nikdy stratiť tú svoju slovenčinu, ale už som tu fakt 11 rokov, takže ešte v hudbe možno.
0: Je na čase.
1: Ale už vo filme sa už akože snažím. A tá romština, tak tá je pre mňa, tu milujem a tá tiež podľa mňa príde v priebehu nejakých 2-3 rokov. To tak cítim, že by som tam dozrela, ale to už bude potom úplne taký trošku iný hudobný projekt.
0: A to mě přesně napadá, protože když se řekne romština a tak, jaký člověk zná, jak je zvukomalebná, tak to si vyžaduje vlastní solitérní projekt.
1: Ano, ano.
0: I ta hudba má vlastně v sobě jiný náboj, než kdybyste vytvořila čistě slovenské album.
1: Ano, ano.
0: A pozvete si i romské muzikanty,
1: ano,
0: kteří vám
1: doufám,
0: pomůžou.
1: Doufám, velmi, velmi. Už si jich tak troška vyhledávám. A já vlastně bych strašně chtěla udržet tu svoju... ten svoj hlas, svoj vkus nejaký hudobný, ktorý mám, ktorý možno nie je úplne typický pre romskú hudbu. Chcela by som ostať v tom možno alternatívnom R&B a v nejakých alternatívnejších soulových melodických linkách a postupoch, ale vlastne by som to chcela robiť v romskom jazyku a myslím si, že by to mohla byť veľmi zaujímavá kombinácia a tak toto cítim a takto by som to chcela urobiť, lebo dosť často sa vlastne s tými rómskymi umelcami sú dve polohy, ako ich vidia niekedy ľudia, buď nás vidia veľmi hlasných a farebných a veľkých alebo potom veľmi smutných a emočných, čo sú typické rómske spevy ako Halgato, že je to veľmi vlastne veľmi plačlivé a ja si myslím, že som taký nejaký stret, alebo možno niečo, čo nie je možno typické pre tú rómskú hudbu a na to sa strašne teším.
0: A třeba jak já vnímám vaši muziku, tak váš hlas je specifický, už jste to naznačila, používáte takovou jako podobnou barvu hlasu, držíte se v těch altových tónech, chystáte se třeba i v rámci té romské muziky jít i někam jinam, do nějakých zatím pro vás třeba i diskomfortních poloh?
1: Ano, ano, je to tak. Tak já jsem nikdy nechodila na spev. Ten spev přišel velmi náhodně. A teraz jsem se dostala, vlastně už mám nějaké lekcie. Já jsem vlastně všechno zvládla tím svým nějakým přirozeným projevem, ale já už sama na sebe cítím, že se třeba i posunout ďalej, takže já se v tom teraz snažím. A právě jsem nikdy vlastně netušila, ano, ta altová poloha je mi velmi přirozená, ale ani nie proto, že by jsem se bála jít do výšok, ale protože já vlastně to přirozeně přichází, keď chcem zpívat něco, co chcem naozaj tým lidem povedať, tak já jsem se nechala riadiť tím, že čo ten hlas vydá. Takže to tak je, nie je to, že by to bolo úplne iba špecificky, pretože to tak chcem. Ale áno, môj sen, či už v tej rómskej, ale aj v slovenskej produkcii, alebo v ďalšom projekte je prebádať vody možno tých vyšších hlasových nejakých možností, silnejších, ale fakt hovorím, že možno v tej rómštine to bude o to ľahšie, lebo tam ten prejav, ktorý si prejavujem, si to možno aj bude pýtať, tie tóny, tie tóniny, melódie budú trošku iné a možno tam bude práve jednoduché pre mňa spievať tieto vyššie polohy.
2: Nemôžete přece zastaviť dopravu.
3: Že nemôžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
6: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: finále se jmenuje Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale i jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu a zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětvích ten pohled na Romů byl vždy v umění dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku, tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz ma, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to vyznie, že to nie je len tá postava preto, lebo je Rómka a ešte je k tomu negatívna, ale je to, v tomto filme je to napríklad klasická proste rómska rodina a biela rodina, tak to je úplne v poriadku. Ale áno, dosť často rozhoduje u mňa ten scénár, to, ako už sa pristupuje k tej rómskej etnicite. A zároveň potom ja to vždy sa snažím vyvážiť tým, že si striedam tie projekty a celkom sa to darí. Nechcem byť iba definovaná tým, že hrám rómsku postavu, pretože môžem hrať aj inú postavu a tá vlastne postava vôbec nemusí byť definovaná, či je to...
0: Není to podstatné v tú chvíli.
1: Akékoľvek etnikum.
0: Rozumiem.
1: Takže to u mňa rozhoduje. Takže sa to snažím tak nejak vybalancovať. Jeden projekt je to presne bez nejakého náznaku toho, kto ten človek musí pre nich byť. Prostě je to člověk, který hrá.
0: A když přišla nabídka na Ivetu, ano. Tam jste věděla hned ano?
1: Ano, tak to byl první projekt, můj životní herecký velký. A ano, najprv to bylo, že jsem se bála, co to bude, ale když jsem začala čítat ten scénář, jestli to dost dobře pamětám přesně, tak jsem nevěděla prestať, já jsem to čítala a tak ano, tam je krásné to, čo jsem velmi vděčná, děkujem Petrovi Kolečkovi a Honzovi Hřebejkovi, že oni vlastne dosť prelomili na Slovensku minimálne tú bariéru toho, že vlastne to historicky neviem, v kinematografii bola prvá hlavná ženská postava Rómka, ktorá bola veľmi pozitívna. Akože bola to trošku taký
0: živel
1: z ulice, ale vlastne veľmi pozitívny a dobrý človek so správnymi hodnotami, ktorý vlastne nakoniec všetkým sa snažil pomôcť, čo vlastne v realite je veľmi pravděpodobné a možné, takže za to děkujem a to bylo super, že a ty lidé to přijali.
0: Co definuje ZEU? Hudba, film, divadlo?
1: Všetky dokopy věci ma definují, ale podle mě nejvíc ma definuje, jak spojíte všetky tyto věci dokopy, já si myslím, že porozumění, empatie a nějaké autentické vyjadrování. Akože ak by to malo byť jedno slovo, tak je to asi autenticita. Že ja nedokážem byť na tom pódiu moc iná, ako som v reálnom živote. Takže asi takto.
0: Co pustíme na záver?
1: Ja by som možno pustila na záver ľuďom easier, aby im to išlo všetko tak ľahšie a príjemne.
0: Hladce. Se mnou byla Alžběta Záferencová. Moc děkuju.
1: Ďakujem.

0: Krásné odpoledne, Michal Šulte, teď máme 13 hodin, stále posloucháte Rádio Praha a další zprávy s Aničkou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Policie v Praze dnes odpoledne kvůli běžeckým závodům uzavře okolí Václavského náměstí. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí, je to více než loni. Nepalští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených elektrárenských tunelech. Odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. Od 4:30 odpoledne do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou také tramvají a autobusů. Při samotném závodě policie omezí provoz i v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
1: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 zahájila rekonstrukci historického barokního areálu Na Slupy. První fáze by měla trvat do jara příštího roku a bude stát více než 50 milionů korun. Dělníci upraví technologické zázemí, vybudují novou kuchyň a jídelnu a doplní klimatizace. V roce 2028 na to naváže přestavba dalších částí areálu. Práce by neměly provoz nemocnice omezit. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů více než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na delší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už čtvrtý zachráněný, který v tunelech přežil.
5: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souhře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrop těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Cyklisty na Vuelte dnes čeká přes 150 km dlouhá horská etapa s cílem na Sierra della Pandera. Celkové pořadí vede po 13 etapách Španěl Enric Mas, který má před druhým Slovincem Primožem Rogličem náskok minutu a 45 sekund. Český cyklista Jan Hirt je 19. Odpoledne čekejte skoro jasno nebo polojasno, místy i oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný, přechodně až čerstvý západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, po zprávách se vracíme na silnice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a projíždí se pouze jedním pruhem a zdržení je 25 minut. Komplikace jsou také na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce. Za sjezdem na Městec Králové na 60. kilometru je zúžení a zdržení v tuhle chvíli 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné. Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 5 minut po 13. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Ava Max. Nebo Hodiny souvězdí. Nebo teď Švéd Monsomlev.

0: Krásné odpoledne. Anastasia dospívala přesně ve 1:45. Poslední let armádního Albatrosu ukončil jeho desítky let dlouhou službu v české armádě. Nově ho budou moci letečtí nadšenci vidět v leteckém muzeu ve Kbelích. Podrobnosti už za chvíli.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejvící.

0: Teď opět na silnice, na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a to zdržení je 25-minutové.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To

0: Krásné odpoledne, máme přesně 1:30, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a teď vás beru do muzea. Letecké muzeum Kbely má nový cenný exponát, do svých sbírek totiž tento týden převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů.
1: Poslední okružní let nad Českem. L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runwayi. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
2: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celé státního podniku.
3: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
2: Děkujeme.
1: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
4: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0G. Přetažení maximálně, které jsme tam za letu dosáhli, to bylo při tom rozchodu, jsem to trošku vytáhl. Viděli jsme kus České republiky. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Pocit toho je to smutné, no. Bude mi to chýbat.
1: Při výcviku sedí žák na místě vepředu, instruktor sedí za ním. Svůj čas v kokpitu Albatrosu Ján Hromník odhaduje na asi 2500 letových hodin.
4: My to počítáme v podstatě na počty přistátí a těch mám víc jako 3000, ale kolko bylo

0: pomer z predného alebo zo zadného sedadla, to vám neviem povedať. No najťažšie pre nich býva väčšinou tá adaptácia na väčšiu rýchlosť, pretože dovtedy lietajú povedzme 180 km za hodinu. My 180 km za hodinu letíme na pristátie, takže stále sme 2,5-3-násobne rýchlejší, ako dovtedy boli zvyknutí.
1: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
2: Ta jeho koncepce se osvědčila pro výcvik těch kadetů. Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
1: Letoun je taky velmi robustní, dokáže startovat i z nespevněných letišť a dostal se tak do 40 zemí po celém světě. Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
3: To cečko je unikátní to, že to byl skutečně letoun, na kterém se vycvičily stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady delfíny, L29, L39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
1: Právě L39 NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá Letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Rádio Praha, co se děje?
5: Co se děje?
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy, tak tady stále čekejte zdržení před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. Zdržení opět narostlo a v tuhle chvíli je to až 30 minut v koloně, jinak ucpává se možná objížďka po silnici číslo 3 směrem z Benešova do Prahy. Před Cenohraby postojíte v koloně 5 až 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je

Krásné odpoledne, máme přesně 2:45, stále posloucháte Rádio Praha, poslouchejte nás i dnes večer. V 9 večer to bude Zóna 90, to nejlepší z muziky z 90. let. To ale až v 9 večer, mnohem dřív, ale tady budou zprávy přesně ve 14 hodin a dozvíte se třeba to, že v dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. Podrobnosti ve zprávách. Zpátky na silnice, zdržení zůstává na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Budete popojíždět v koloně půl hodiny kvůli

0: Prahy do Hradce. Buďte velmi opatrní, u 6. kilometru je odstavené nákladní auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Vltavy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes zastavil silný vítr. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery, které automaticky rozpoznávají produkty. Zákazníkům mají usnadnit výběr ovoce, zeleniny nebo pečiva. Společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách zhruba v polovině poboček a do konce roku ji chce rozšířit i na zbytek. Jak uvedl mluvčí řetězce Globus Zdeněk Vesecký, skenery využívají úvah na ovoce a zeleninu a ještě letos je plánují rozšířit také na samoobslužné pokladny. Policisté pátrají po 27letém Vladimírovi Buriánkovi z Prahy. Ztratil se včera v okolí obchodního centra Eden cestou do nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje a může působit zmateně. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Vladimír Buriánek má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy. Včera na sobě měl béžové šortky, světle zelené tričko a bílé boty značky Converse. Informace o hledaném volejte na linku 158. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouští už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
2: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
3: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
2: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
2: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den. Informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km v hodině. Na Sněžku se tak můžou lidé dostat pěšky z mezistanice Růžová hora. Trasa měří 2,5 km. Fotbalová šance liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 7. kola. Pardubice nastoupí venku, od 15 hodin to bude na hřišti v Uherském Hradišti proti Slovácku.
5: Ani jeden z týmů nezažívá povedený vstup do nového ročníku. Slovácko má na svém kontě 2 body, Východočeši jediný, 5 ze 6 duelů prohráli. Vedení přivedlo 2 nové hráče. Na hostování přišel ze Slavie Denis Halinský, z Plzně přestoupil Dávid Krčík. Oba by měli pomoci v obranných řadách. Krčík kvůli trestu v dnešním zápasu hrát nebude, Halinský s týmem odcestoval. Utkání začíná na stadionu v Uherském Hradišti v 15 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí na zítra jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Zpátky na silnice, na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále čekejte výrazné zdržení kvůli omezení na Šmejkalce u 25. kilometru. Aktuální zdržení až 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádio Praha a další dobrá muzika. Bude tu Taylor Swift. Taky si je na Spyro. Nebo Kian Dukro, krásný den.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, minuta nás dělí od 14:15. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě v téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Podrobnosti už za pár minut. Zdržení stále čekejte na dálnici D1 u 25. kilometru na trase z Brna do Prahy a zdržení je minimálně půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Michala Činasky a slyším tvoje kroky. Teď máme krátce před 14:30. Rádio Praha stále s vámi. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí ne v Praze, ale u Mnichova hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořen v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Kicker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Žije hudbou.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze opatrně na silnici 10 ve směru na Štěchovice ve Zbraslavi u mostu závodu Míru se srazila 2 auta a projíždí se pouze jedním pruhem. Další komplikace na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Tady stále čekejte zdržení před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. V tuhle chvíli budete popojíždět od kilometru 29.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo

Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Luis Capaldi dospíval přesně minutu před 3:45 na Rádiu Praha. Dnes je sobota, takže z hudebních pořadů dnes večer v 21 hodin Zóna 90 a zítra v 21 hodin Hit týdne. A samozřejmě vy potom můžete ovlivnit náš playlist. Můžete hlasovat pro Hit týdne od pondělí do čtvrtka na praha.rozhlas.cz. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. V tuhle chvíli je tam zdržení okolo 10 minut a zdržení je mezi 60. a 63. kilometrem. Další komplikace na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Máme stále komplikace u 25. kilometru, protože tady je omezení na Šmejkalce a před Šmejkalkou zdržení v tuhle chvíli 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Přehlídka obřích dálkově řízených letadel je dnes k vidění v pražských Lipenicích. Nová školka v Praze 13 má kapacitu 60 dětí. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedený ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Motoristé vysoký deficit také kritizují. O požadavcích na snížení rozpočtu bude v pondělí jednat vládní koalice. V pražských Lipenicích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších českých leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel. Lipenecký obr 2026 nabízí ukázky letů proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků i historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů. Program začal už dopoledne na letišti modelářského klubu Lipenice, který akci po několikáté přestávce obnovuje. Vstupné je 150 korun. Nová mateřská škola Švestka funguje v západním městě v pražských Stodůlkách. V současnosti ji navštěvuje přes 60 dětí. V budoucnu se ale její kapacita má zvýšit o téměř stovku. Školku na vlastní náklady postavil soukromý developer a předal ji k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za zhruba 5 milionů korun.
3: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků.
0: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. Utkání podle ní rozhodovaly malé detaily.
4: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útočný směrem k tomu, abych ho pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě.
0: V New Yorku dohrála i Karolína Muchová. Američance Navarové podlehla 0-2 na sety. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra opět jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Mám novinku, na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna hoří kamion za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru poslední volný sjezd je na 56. kilometru. Zjišťujeme podrobnosti. Ještě jednou, je to D1 z Prahy do Brna.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Naleďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Eva Farná. Duran Duran. Taky kapela Lucie.
6: Marie, jsi jako vítřík do ticha.
5: Nebo teď Miley Cyrus. Krásný den.

0: Krásné odpoledne, 16:15, stále posloucháte sobotní vysílání Rádia Praha a za chvíli nás čeká další reportáž a za chvíli navštívíme totiž živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům a vědě. Jak? Řeknu za chvíli. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna na 62. kilometru neprůjezdná, hoří tady kamion, na místě už jsou hasiči, stále se dá sjíždět nejpozději na 56. kilometru. Ještě jednou je to dálnice D1 z Prahy do Brna.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasuj

0: Lucie a Marie dozněly přesně o 15:30. Živá laboratoř postavená z českého dřeva, to je nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevinných konstrukcí a také je plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme v lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev.
2: Tady vidíme na tom řezu.
1: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
2: Není to překliška, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy.
2: A jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. U 62. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději na kilometru 56.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí

0: přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v Přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková.
2: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Krásné odpoledne, 2 minuty máme po 3:15, přesně v 16 hodin tu budou další zprávy s Petrou a dozvíte se třeba to, že dopravu v centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. Teď už na silnice. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči stále likvidují požár kamionu. Zastavili provoz ve směru a v tuhle chvíli tedy do Brna. Dokony se dojíždí u sjezdu na 56. kilometru. Doporučujeme sjíždět už na kilometru 49. A jinak na dálnici D1 čekejte kolony z Brna do Prahy stále u Šmejkalky na 25. kilometru. Je to v tuhle chvíli na 25 minut a dívám se i na Benešovskou trojku a tam v tuhle chvíli projedete bez komplikací.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.
3: And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: centru Prahy dnes odpoledne a večer omezí běžecký závod. V Kutné Hoře si dnes lidé můžou připomenout Mikuláše Dačického z Heslova. Maskovaní demonstranti proti migrantům zablokovali anglický přístav. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
2: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: Běžecký závod v Praze omezí taky tramvaje a autobusy hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Dačického dům v Kutné Hoře připomíná 400 let od úmrtí rodáka, známého bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova. Na září pracovníci památky připravili několik speciálních večerních prohlídek. První z nich bude dnes od 19 hodin. Co přesně návštěvníky čeká, říká jedna z organizátorek akce Veronika Lebedová.
3: Návštěvníci se přenesou tedy do doby a života Mikuláše Dačického, který sám ji uvítá ve svém rodném domě. Herci, kteří budou kostýmovaní, tak přiblíží jeho bouřlivý život, protože skutečně Mikuláš Dačický byl renesančním bouřlivákem a byl to člověk, který miloval víno, ženy, tak si myslím, že se návštěvníci mají na co těšit.
0: Vstupenky na večerní prohlídku Dačického domu je lepší si zakoupit v přestihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů více než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připrouvali do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Protest způsobil kromě kolon taky zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynulá. Policie protest označila za spontánní a uvedla, že při zásahu nikoho nezatkla. Fotbalisté Slávie hrají se zbrojovkou Brno o první místo v neúplné tabulce Šanzeligy. V 18 hodin ještě nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 9 stupni. Počasí na neděli opět bude jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách na silnice připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 62. kilometru. Zasahují stále hasiči u požáru kamionu. Sjíždějte už na kilometru 49, protože kolony začínají u kilometru 57.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 4 minuty po 16. a já mám pro vás nabídku další dobré muziky. Two Colors. Silver Spoons. Teď zpěvačka Pink. Hezké odpoledne.

0: Krásné odpoledne, čtvrt na pět, Rádio Praha stále s vámi. Za chvíli tu bude Jirka Štefel, má pro vás pár tipů. A například pozve na letošní vinobraní, samozřejmě do Královské obory Pražského hradu. Zůstaňte s námi.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je

0: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru schořel kamion, na místě jsou stále hasiči, prolévají ještě ohořelý náklad a nedá se projet směrem do Brna. Kolona je dlouhá, zastavíte už na 54. kilometru, sjíždějte na kilometru 49. A stále připomínám dálnici D1 z Brna do Prahy, zdržení je u 25. kilometru kvůli omezení u Šmejkalky, teď je to na 15 až 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
2: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
4: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.
6: Pražákům je hej.
5: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
6: Pražákům je hej.
5: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Hezké odpoledne, půl páté, je tu Jirka Štefl a má pro vás pár tipů.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Královské oboře Pražského hradu se otevřelo letošní vinobraní. Ochutnáte moravský burčák, nechybí tam ale ani nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů a ochutnávka kvalitních českých potravin. Na vinobraní na hradě, kde hraje i cymbálovka, se vydejte do nedělního večera. Ve sportovním areálu Beach Club Ládví zase bude Taťka Fest. To je největší rodinný festival v Praze 8. Čeká vás bohatý program plný soutěží, sportovních stanovišť, ukázek beach volejbalu, parkouru, tenisu i házené. Na místě nebude v neděli chybět ani simulátor dopravní nehody. A happening plný hudby, divadla a zábavy pro všechny generace. Přesně taková bude neděle v Muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy. Odstartují tam tak novou sezónu divadla Apropo. A Praha je tenhle víkend plná dalších zajímavých akcí. Další pozvánky najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. A my připomínáme zavřenou dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stále likvidují hasiči požár kamionu. Sjíždějte na kilometru 49.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ondra, stále posloucháte Rádio Praha, blíží se zprávy, přesně v 17 hodin tu budou. Po zprávách už se na vás těší Vláďa Malošík a já se budu těšit opět zítra odpoledne. Vracíme se na silnice, dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru schořel kamion, na místě jsou stále hasiči. Sjíždějte na kilometru 49. A zdržení zůstává také na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy na Šmejkalce u 25. kilometru a tady je to na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin, před námi další zprávy, ve studiu už je připravená Petra Vališová. Petro, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Základní škola v pražských Košířích má dvě nové třídy za necelých 30 milionů korun. V Praze začíná festival Slovenského divadla a počasí na neděli jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímali na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Kapacitu o 50 žáků navýšila základní škola Vébrova v pražských Košířích. Děti se tam nově učí v takzvaných modulárních třídách. Předem vyrobené učebny pracovníci na místě smontovali během 3 měsíců. Odhadované náklady jsou bezmála 30 milionů korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: V městské části není, že je hodně dětí školou povinných. Přístavba modulárních tříd ale nebude marná ani v případě předpokládaného poklesu demografické křivky. Škola pak totiž prostory využije jako družinu.
1: Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L plus S, Divadla Arena a Divadla Komédie. Dnes festival otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorově vypráví o 3 generacích žen. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeď Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
4: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru ve Vers-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk Karakrosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedli Tereza Kneblová a Matyáš Novák, kteří skončili 7. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra opět jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a míříme na silnice, jak to aktuálně vypadá. Tak máme tady nehodu ve Vodstářově ulici v Praze 8. Dejte pozor, je tam nehoda 2 osobních vozidel. Projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 a to na 42. kilometru ve směru na Brno. Tady je odstavené porouchané auto. Očekávejte možné zdržení. V místě je neprůjezdná krajnice, tedy odstavný pruh. Problémy zůstávají také na D11 a to na 39. a 5. kilometru ve směru na Jaroměř. Je tady odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. Jedná se o osobní auto s defektem, také projíždějte se zvýšenou opatrností. A my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 4,5 minuty, přeji vám nádhernou sobotu. V našem cestopisném seriálu naposledy navštívíme New York. Už za necelou půl hodinu se vydáme do Midtown a Central Parku, srdci a plicím newyorského Manhattanu. A ve víkendové Praze se k nám připojí v příštích chvílích i Tomáš Klus. Martin Garrix s Edem Sheeranem. Nebo Alicia Keys. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: 17 hodin 16 minut, krásné sobotní odpoledne vám všem. Na Vyšehradě se do zítřejší neděle koná další ročník festivalu Vyšehrádky a nabízí bohatý program. Jeho součástí je loutkové divadlo, nový cirkus, koncerty, tvůrčí dílny i program pro nejmenší děti od 10 měsíců věku. Festivalový areál je bezbariérový a pokračuje taky projekt Zavěšená vstupenka, díky němuž mohou lidé podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a umožnit jim účast na festivalu. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ve Vodstářově ulici u křižovatky se Štorchovou dejte pozor. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte s nejvyšší opatrností. No a ta je nutná také ve Vostrovské ulici u křižovatky s Horoměřickou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Připomínám také komplikace mimo metropoli na D1 na 25. a půltém až 23. kilometru ve směru do Prahy se pracuje na silnici, je tady vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Projíždějte velmi opatrně, jedná se o opravy na mostě Šmejkalka. Komplikace máme také na dálnici D1 ve směru na Brno, a to na 42. kilometru. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice. Očekávejte možné zdržení a my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Eli na Rádiu Praha, je 17:30, krásnou sobotu vám všem. New York je město, které nikdy nespí a jeho pravé srdce bije v Midtown. Právě tam dosahují závratných výšek slavné mrakodrapy a pulzuje tam kultura, kterou známe z filmových pláten. Takové je téma pro dnešní závěrečný díl našeho seriálu.
1: Nad křižovatkou 5. Avenue a 34. ulice se týčí Empire State Building. Tento symbol New Yorku ve stylu Art Deco na pulzující Manhattan shlíží od roku 1931. O kousek dál na východ se do mraků zabodává špička dalšího elegána Chrysler Building. Kolem jdoucí může nahlédnout do lobby, nikam jinam vás ochranka nepustí. Co nemůžete minout, je epicentrum všeho schonu, slavné Times Square. Křižovatka osvícená obřími neony, pulzujícími reklamami a energií tisíců lidí je místem, kde si na hluk velkoměsta můžete skoro sáhnout. Chcete-li se vnořit ještě hlouběji do lidského mraveniště, nevynechte Grand Central Terminal, který funguje nejen jako hala vlakového nádraží se 44 nástupišti, ale i jako jedna z nejužívanějších filmových lokací. Museum of Modern Art, známé jako MoMA, doporučuji každému, komu moderní umění nezní jako nadávka. Je to geniálně řešený prostor, kam dokonale zapadají nejen Warholovy portréty Campbellovy polévky, cákance Jacksona Pollocka, ale i zajímavé expozice videoartu a konceptuálního umění. Je to nejsilnější koncentrace toho nejlepšího vůbec. Vstup $30, něco přes 600 korun. A pokud byste toužili po hudbě, stačí minout troch 57. ulice. Slavná Carnegie Hall už více než století hostí ty nejlepší hudebníky planety. Pro Čechy má toto místo mimořádný význam. Právě tady totiž v prosinci roku 1893 zazněla ve světové premiéře slavná Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. A už kráčíme do finále, vstupujeme do Central Parku, zelených plic Manhattanu. Jeho symbolem je Bow Bridge. Elegantní litinový most s výhledem na mrakodrapy, odrážející se na vodní hladině, je považován za nejromantičtější místo v celém New Yorku. Atmosféra se mění na pietním místě Strawberry Fields. Mozaika s nápisem Imagine tiše připomíná odkaz Johna Lennona. Hned naproti, na západní 72. ulici, stojí monumentální bytový dům Dakota House. Právě před ním byl legendární člen Beatles v roce 1980 zastřelen. 12 let předtím tam režisér Roman Polanski natáčel kultovní horor Rosemary má děťátko. A co na úplný závěr? Ještě jsme nemluvili o jedné kulinářské legendě. Horký pastrami sendvič z tence krájeného, kořeněného a zauzeného hovězího masa, naskládaného v obří vrstvě mezi dva plátky žitného chleba s ostrou hořčicí. Najdete ho třeba v klasickém Carnegie Diner and Café. A tím končí i naše malá ochutnávka amerického okna do Evropy, jedinečného města New Yorku. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Pozor na nehody v pražských ulicích. V ulici Vostrovská dejte pozor u křižovatky s Horoměřickou. Tady se jedná o střet dvou osobních vozidel, tak opatrně. Opatrně také ve Vodstářově ulici v Praze u křižovatky se Štorchovou je nehoda dvou osobních.

0: nových aut. Komplikace máme i na dálnici D1, tam přibyla dokonce hromadná nehoda ve směru z Prahy na Brno na 52. kilometru. Srazila se tady 4 osobní auta, tvoří se tady kolona, projíždějte proto velmi opatrně. Dálnice D1 má těch problémů víc ve směru na Prahu, například na 25. a 5. až 23. kilometru se pracuje na silnici, vozovka je tady zúžená do 2 jízdních pruhů a problémy zůstávají na D1 i na 42. kilometru ve směru z Prahy do Brna. Tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Ve víkendové Praze dospívala Freya Riding, za chvíli se k nám přidá Tomáš Klus nebo skupina Maroon 5. Průhonická botanická zahrada je i zítra dějištěm japonských dnů. I neděle vás tady čeká plná hudby, umění, workshopů, gastronomie a taky jedinečných hostů, kteří do České republiky přijeli přímo z Japonska. A to vše je okořeněné o krásné prostředí zdejší zahrady. Těšit se můžete i na ukázky japonských řemesel, tradičního divadla Kyogen, energického bubnování Wadaiko, výstavu Ikebany nebo průvod japonských strašidel. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Komplikace zůstávají například na Pražském okruhu mezi 81. a půltým a 3. a půltým kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Komplikace tady ještě nějakou chvíli potrvají, tak trpělivost. Problémy zůstávají na dálnici D1. Tam máme dokonce hromadnou nehodu ve směru z Prahy do Brna na 52. kilometru. Havarovala tady 4 osobní vozidla, projíždějte s velkou opatrností. D1, 42. kilometr ve směru z Prahy do Brna, tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice, očekávejte možné zdržení. D1 ještě jednou, ale tentokrát ve směru do Prahy. Tady máme problém na 25.5. až 23. kilometru. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do 2 jízdních pruhů. Projíždějte opatrně. A opatrně taky na D4, tam dořešují problém ve směru z Prahy. Na 41.5. kilometru je odstavené porouchané auto. Za chvíli by mělo být vše v pořádku, ale zatím ještě stále projíždějte se zvýšenou opatrností i v tomto úseku. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-Maria.cz.
3: Scrollujete? Jen si klik.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Petra Valešová a přináší zprávy v 18 hodin. Ahoj.
1: Hezký podvečer. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno částečně průjezdná. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Češi na podzimní dovolenou nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu. Zítra bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel dnes odpoledne požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek, požár však už mají pod kontrolou. Směr na Brno byl zhruba 2 hodiny zcela neprůjezdný, nyní je obnovený provoz pravým jízdním pruhem. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
3: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
4: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
3: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x míň vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
5: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
3: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek. Třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
6: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole Šanzeligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovánsko remízovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy tak dál čekají v novém ročníku na vítězství. A počasí na neděli bude jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a my se podíváme také na silnice, kde se stále něco děje. Komplikací je celá řada, například na Pražském okruhu mezi 81. a půltým až 3. a půltým kilometrem ve směru od Ruzyně na D7. Dejte pozor, probíhají tady práce na silnici, vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Projíždějte velmi opatrně, opatrně také na dálnici D1, kde máme stále komplikace na 25. a půltém až 23. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A ještě připomínám D1, a to konkrétně 42. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná zpevněná krajnice. Očekávejte možné zdržení a projíždějte i tady se zvýšenou opatrností. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Pěknou sobotu vám všem. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10. A právě v téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Detaily nabídneme už ve 6:45. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 5. zářijového dne. Uslyšíte, že ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítá zveřejnit dokument nové státní kulturní politiky. Udělá to až potom, co ho projedná vláda. A už za okamžik připomeneme, že mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská v Praze jezdí po roce a čtvrt znovu tramvaje. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský advent. Na tratě nad Národním muzeem opět jezdí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Stavební práce stály asi 225 milionů korun.
1: Muzeum. Přestup na metro. Příští zastávka IP Pavlova.
2: Takové hlášení v tramvaji už cestující v Praze dlouho neslyšeli. Úsek tramvajové trati nad Národním muzeem byl uzavřený od poloviny června minulého roku.
3: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila odtam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
2: Říká paní Klára, která má radost, že tu tramvaje opět jezdí.
3: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
2: Trať mezi zastávkami Italská a muzeum zkrátí cestu také panu Petrovi.
4: Já tu jezdím do Nuslí každý den, takže jsem moc rád, že jste to zase zprovoznil.
2: Prostor kolem zastávky muzeum je podle něj bezpečnější.
4: Je prostornější ta zastávka, líbí se mi, že jsou tady ty pásy, které zvýrazňují ten přechod, aby mladí nevběhávali do silnice.
2: Také paní Magdaléně se nová zastávka líbí. Pravidelně jezdí na hlavní nádraží.
5: Určitě tady plánuji jezdit častěji a využívat tuhletu trasu.
2: Kromě obnovy trati dělníci také postavili bezbariérové zastávky a zrušili podchod. Křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou upravili a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Pokračuje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
6: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru.
2: Budoucí propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 bude potřeba i kvůli chystaným rekonstrukcím jiných tramvajových tratí, říká dopravní ředitel pražského dopravního podniku Jan Barchánek.
7: Bez trati na Václavské náměstí bychom nebyli schopni zajistit dopravu při plánované rekonstrukci ulice Seifertová, tak jak v té centrální oblasti tu tramvajovou dopravu využívá poměrně hodně cestujících, tak prostě rezervy kapacity nejsou.
2: Opravu trati dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
8: No a my se podíváme na silnice, jak to teď v Praze jede. Máme tady problém na Jiráskově mostě ve směru ze Smíchova. Tady máme problém v podobě nehody tří osobních aut. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Je to přímo na mostě. Komplikace zůstávají také na dálnici D1. Tam toho máme víc těch problémů. Na 12. kilometru ve směru z Prahy do Brna je odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte také ve stejném směru, tedy ve směru z Prahy do Brna na D1 na 42. kilometru. I tady je odstavené porouchané osobní auto a neprůjezdná zpevněná krajnice. A v opačném směru máme na D1 komplikace mezi 25. a 23. kilometrem. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do dvou jízdních pruhů. Jedná se o opravu na mostě Šmejkalka, která ještě nějakou dobu potrvá, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice jednal tento týden i sněmovní mediální výbor.
2: Je to strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
3: Uvedl šéf resortu kultury Oto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
4: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě a já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
3: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
4: To je taková ukázka jako arogance moci.
3: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
5: Za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
3: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Je 6:30, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás pražský souhrn a přináší ho Petra Vališová.
1: Hezký podvečer. Běžecký závod dnes omezuje dopravu v centru Prahy. Do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou taky tramvají a autobusů. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 zahájila rekonstrukci historického barokního areálu na Slupy. První fáze by měla trvat do jara příštího roku a bude stát více než 50 milionů korun. Dělníci upraví technologické zázemí, vybudují novou kuchyň a jídelnu a doplní klimatizace. Provoz na 62. kilometru D1, kde hasiči zasahují u požáru nákladního auta, byl obnoven jedním jízdním pruhem. Dačického dům v Kutné Hoře připomíná 400 let od úmrtí rodáka známého bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova. Na září pracovníci památky připravili několik speciálních večerních prohlídek. První z nich bude dnes od 19 hodin. V západním městě v pražských Stodůlkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který ji předal k užívání radnici Prahy 13. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L+S, divadla z Arena a divadla Komédia. Festival dnes otevře hra Moje baby. Vstupenky na další představení jsou k zakoupení na oficiálních stránkách divadla Bez zábradlí. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 9 stupni. A počasí na neděli opět jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme na Jiráskově mostě, kde těch komplikací je trošku víc. Z Prahy 1 na Prahu 5 máme nehodu dvou osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehodu ale máme hlášenou i v protisměru, a to v podobě srážky 3 osobních aut, i tam projíždějte velmi opatrně. Pozor taky na pražském okruhu mezi 76. a 5. až 81. a 5. kilometrem ve směru Ruzyně D7. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor, dálnice D1, tady máme stále hromadnou nehodu, a to na 52. kilometru ve směru z Prahy do Brna. Srazila se tady 4 osobní auta a neprůjezdná je zpevněná krajnice momentálně. A taky pozor, levý jízdní pruh, ten stále je neprůjezdný. S D1 máme těch komplikací spojených ještě více. 12. kilometr D1 ve směru na Brno, tady je odstavené porouchané vozidlo. Pozor také na D1 na 42. kilometru ve směru na Brno, kde je také odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. A ještě doplním 25. a 5. až 23. kilometr D1 ve směru na Prahu. Tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
6: Pygmalion, slavná komedie o

0: snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
3: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. První obchod švédské nábytkářské firmy IKEA v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v budově bývalého domu bytové kultury v Praze. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001, avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech, dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska.
4: Slenča!
3: Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích. Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. 75 je prvnímu z filmových Batmanů herci Michaelu Keatonovi a 55 má herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí. Ne v Praze, ale u Mnichova Hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
4: Na silnicích máme celou řadu komplikací, například v Davidském tunelu máme hlášenou nehodu, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, zatím podrobnější informace nemáme, mělo by tam havarovat jedno osobní auto, tak projíždějte velice opatrně, komplikace, ale máme i na dalších místech, například na Jiráskově mostě z Prahy 1 na Prahu 5, tady je nehoda 2 osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace jsou také na Pražském okruhu, mezi 76. a 5. a 81. a 5. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. D1, tady máme hned několik komplikací po hromadné nehodě na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno na 52. kilometru. Dejte pozor, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, probíhá tam dočištění vozovky po nehodě, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně na dálnici D1 taky na 25. a 5. až 23. kilometru ve směru na Prahu, kde se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Problémy jsou také na D8, a to mezi na 4. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady se pohybují zvířata na vozovce, konkrétně srna se pase u kraje, dálnice hrozí vběhnutí na vozovku, tak zvolněte v tomto místě. Problémy jsou také na D10, a to na 29. až 28. kilometru ve směru do Prahy. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V noci na zítřek očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 9 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu bude kránu místy slábnout. V neděli bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Je 19 hodin, přejeme krásný večer vám všem. Na Rádiu Praha je čas na další zprávy s Petrou Vališovou.
1: Dobrý večer. Večerní běh centrem Prahy omezuje dopravu. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Při nehodě řecké stíhačky zemřeli dva piloti. A počasí na neděli jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dopravu v centru Prahy komplikuje večerní běh na 10 kilometrů. Uzavírky ulic platí přibližně od 16 do 22 hodin. Tramvaje nejezdí třeba přes Štefánikův most a nábřeží Edvarda Beneše. Omezené jsou také městské autobusy. Mluvčí městské policie Richard Hrdina doporučuje řidičům, aby nechali vozidla na odstavných parkovištích a do centra pokračovali hromadnou dopravou.
3: Jelikož se závod běží po obou březích Vltavy, především na nábřeží Edvarda Beneše, Rohanském nábřeží přes Čechův most a Štefánikův most, doporučujeme všem řidičům, kteří míří do centra po 7 hodině večerní, aby se těmto místům vyhnuli.
1: Provoz bude postupně obnovený po doběhnutí posledního závodníka. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. Snížení schodku státního rozpočtu by podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury bylo možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Ministerstvo financí vládě předložilo rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka, který činí 389 miliard korun. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
4: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO už ale dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. V Řecku při letecké show havarovala stíhačka F-4 Phantom. Oba piloti při nehodě zemřeli. Podle deníku Katy Meriny to potvrdila řecká armáda. Letoun ze zatím neznámých důvodů ztratil výšku, spadl na průmyslový podnik a začal hořet. Podle předběžného vyšetřování se piloti nejspíš nekatapultovali. Návštěvníkům letecké show se nic nestalo. Stíhačka havarovala mimo areály letecké základny. Řecké ministerstvo zahraničí po incidentu vyhlásilo 3denní smutek armády. Tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají večer duely o postup do osmifinále US Open. Ve třetím kole New Yorkského Grand Slamu nastoupí Bousková proti Polce Švujontekové a Bartuňková proti Rusce Andrejevové. Jakub Menšík pak bude hrát v noci mezi muži s Američanem Tienem. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra opět jasno, přechodně až polojasno. Později večer od západu bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Tady máme celou řadu komplikací, například dopravní omezení vás v centru metropole čekají kvůli večernímu běhu, tak s tím počítejte. Je to celá řada míst, pro jistotu nechte auto, jak už jste slyšeli, na některém z odstavných parkovišť a do centra zaměřte městskou hromadnou dopravou. Problémy zůstávají i na Jiráskově mostě. Ve směru z Prahy 1 na Prahu 5 je nehoda, havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Pozor si dejte i na Pražském okruhu na 76. a pultem až 81. a pultem kilometru ve směru od Ruzyně k D7, tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. D1, komplikace máme stále na 25. a 5. až 23. kilometru ve směru na Prahu. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Problémy zůstávají také na D8 na 4. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Pohybuje se tady srna, pase se u kraje dálnice, hrozí vběhnutí na vozovku, tak opatrně v tomto místě. A problémy jsou i na D10, a to na 29. až 28. kilometru ve směru do Prahy. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 1. zářijová sobota je stále s vámi. Dnes k ní patří datum 5. a taky večerní Praha s pražskými typy. To už ve 15:45. Ale už za okamžik vás pozveme do kina na americkou krimi komedii Jak udělat banku. Jde o nevšední variaci na loupežné filmy v digitální éře. A další muziku má pro vás kapela One Republic. Bruno Mars. I David Stypka.
6: Ne, já brečet nebudu, jinak brečí si ti, co musí.
0: Máme 6,5 minuty po 19. hodině, já jsem Vláďa Milošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Ve večerní Praze rozněla Martika, je krátce po 7:45. Parta novodobých Robinů Hoodů, kteří bojují proti skorumpovanému a nespravedlivému systému. To je hlavní téma kriminální komedie Jak udělat banku. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Skupina odvážných bankovních lupičů dokumentuje své loupeže na sociálních sítích. Své akce streamují v přímém přenosu. Vykradli už 15 bank a jejich kanál na YouTube má 30 milionů fanoušků. Let's make some content.
2: Go, go, go! Oh. Golden Girls, all right.
1: Jejich popularita raketově roste. Jenže zatímco na jedné straně získávají na sociálních sítích stále další sledující, na straně druhé za sebou zanechávají stopy. A netuší, že v patách mají ostříleného agenta FBI Westa. A ten si vzal k ruce špičkovou odbornici na software Regan Garnerovou.
3: Wow, your boss!
4: Oh my god, congratulations!
5: I like them. They have like a whole Robin Hood thing going on.
4: Here, for the college fund.
1: Kolem bankovních lupičů se pomalu stahuje smyčka. Oni jdou ale pořád dál a riskují kvůli tomu, čemu věří. Udělat největší a nejvíc crazy loupež na světě.
5: Are we in a car chase?
6: No, we just need to get there fast.
7: Get out of the car! Is this how to rob a bank? Yeah!
1: Režisér Billy Leach je známý jako tvůrce moderních, vizuálně dravých a stylizovaných akčních filmů. Do povědomí veřejnosti se zapsal hitem John Wick, Deadpool 2 nebo Zběsilou jízdou Bullet Train. Ve filmu Jak udělat banku chce poukázat na to, jak tenká je hranice mezi zločinem a popkulturou.
8: Nejvíc hitů v digitálu.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
8: Give me a beat.
9: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Ve večerní Praze rozpívali Milli Vanilli, je téměř 7:30, přejeme pohodový sobotní večer. Pokud přemýšlíte, jak si zpestřit zítřejší neděli, tak v posledním dni týdne můžete vyrazit třeba k Vltavě na nákupy. Naší Novonábřeží totiž ovládne

0: Přibližně za minutu bude 7:45 v sobotní večerní Praze. Teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Královské oboře Pražského hradu se otevřelo letošní vinobraní. Ochutnáte moravský burčák, nechybí tam ale ani nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů a ochutnávka kvalitních českých potravin. Na vinobraní na hradě, kde hraje i cymbálovka, se vydejte do nedělního večera. Ve sportovním areálu Beach Club Ládví zase bude Taťka Fest. To je největší rodinný festival v Praze 8. Čeká vás bohatý program plný soutěží, sportovních stanovišť, ukázek beach volejbalu, parkouru, tenisu i házené. Na místě nebude v neděli chybět ani simulátor dopravní nehody. A happening plný hudby, divadla a zábavy pro všechny generace. Přesně taková bude neděle v Muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy. Odstartují tam tak novou sezónu divadla Apropo. A Praha je tenhle víkend plná dalších zajímavých akcí. Další pozvánky najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
2: Nelaďte se od pondělí do

0: To byla Olivia Rodrigo, teď ji střídá Petra Valešová se zprávami v 8 večer. Petro, ahoj.
1: Dobrý večer. Policie letos do konce srpna zaznamenala o desetinu případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce víc než za stejné období v loni. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno opět uzavřená. A počasí na neděli jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy nebo s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede více než 40 metrů. Některé vodní elektrárny v Česku kvůli suchu a nízké hladině řek omezily výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČES Martina Schreinera proto elektrárny nemohou garantovat dostatečný výkon v době energetické špičky.
4: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
1: Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel dnes odpoledne požár nákladního auta s návěsem. Provoz byl po 2 hodinách krátce obnoven jedním pruhem. Nyní je znovu zcela zastaven kvůli překládání nákladu. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do Benešovské nemocnice. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy potrvá omezení zhruba do večerních 11 hodin. Jak uvedla policie na síti X, dálnice je uzavřená od exitu číslo 50. 6 na Soutice. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Kreml zároveň uvedl, že v Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Witkoff a Kushner by se hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci. České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií 54-63 pokusí v neděli ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Obhájkyně stříbra na startu turnaje v Berlíně podlehly v repríze posledního finále Spojeným státům americkým 61-94. Nedělní duel začne ve 14:30. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 9 stupni. Počasí na neděli opět jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze nehodami v Žernosecké ulici nedaleko křižovatky s Fanfulíkovou. Dejte pozor, osobní auto tady srazilo chodce. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Opatrně také v Nuselské ulici v Praze u křižovatky s ulicí Mendíků. Varovala tady 2 osobní auta. Problémy máme i na Pražském okruhu mezi 76. a Pultým a 81. a Pultým kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. D1, tady už jste slyšeli o komplikaci na 62. kilometru ve směru na Brno. Po požáru vozidla je komunikace dočasně uzavřená. Odklon dopravy je prováděný na exitu 56 Soutice. odklízení následku požáru ještě nějakou chvíli potrvá. D1, tady máme problémy také na 25. a 5. až 23. kilometru, ale v opačném směru, tedy ve směru na Prahu, pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 4,5 minuty po 20. hodině a sobotní večerní Praha pokračuje. Už kolem 3/4 navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita totiž postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. No a pokud při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktů úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokáží rozeznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce. Více prozradíme už za pár minut. A se svým hitem už čeká Madonna. Mikolas Josef. A taky skupina Poetika. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 8:45, s vámi je stále Večerní Praha. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokáží při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách. Na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
9: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Je 8:30 a s vámi stále večerní Praha, dnes sobotní a s datem 5. září. Jak už nepochybně víte, sobotní večer patří na Rádiu Praha těm nejlepším kouskům z 90. let minulého století. Od 21 hodin vás tak opět čeká Zóna 90. A v ní třeba Miloš Dodo Doležal, Black Box, Eros Ramazzotti, Tina Turner, OMD, Whitney Houston, Mick Jagger, Vanessa Paradis, Eiffel 65 nebo Anna K. Pro bližší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně

0: sobotní večerní Praze rozpívala Dido je 8:45. Živá laboratoř postavená z českého dřeva, to je nová lesovna, kterou dnes otevřela Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev.
2: Tady
1: vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena, ty borovice, které dosahují výšky střechy.
2: A jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas. Radio 3.

ve městě, na FM, v digitálu i na webu.

0: 21. hodina je tady, zároveň s Petrou Vališovou, která přináší další zprávy Rádia Praha. Ahoj.
1: Dobrý večer. Jedním z bodů desetileté koncepce českého vězeňství je lepší příprava na návrat do společnosti. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Základní škola v pražských Košířích má dvě nové třídy za necelých 30 milionů korun. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
3: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
1: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Tramvaje nad Národním muzeem v Praze ode dneška opět jezdí. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály přibližně 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
4: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Základní škola Vébrova v pražských Košířích navýšila kapacitu o 50 žáků. Nově se tam děti učí v takzvaných modulárních třídách. Předem vyrobené učebny pracovníci na místě smontovali během 3 měsíců. Odhadované náklady jsou bezmála 30 milionů korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucia Fialová.
5: V městské části není, že je hodně dětí školou povinných. Přístavba modulárních tříd ale nebude marná ani v případě předpokládaného poklesu demografické křivky. Škola pak totiž prostory využije jako družinu.
1: V Zábřehu protestovali desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického odpadu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa, ale podle demonstrantů postupuje pomalu. Chorvatská televize HRT informuje, že organizátoři protestují požadují úplnou likvidaci skládky do 3 měsíců. Úřady nelegální dovoz odpadu do Gospiče v regionu Lika odhalili loni. Policie teď hledá viníky, kteří ho tam sváželi i ze zahraničí. Tenistka Nikola Bartuňková dohrála na US Open ve 3. kole. Rusce Andrejevové podlehla 0-2 na sety. Teď bojuje o 8. finále Grand Slamu Marie Bousková. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra jasno, přechodně až polojasno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90. Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90.
1: 90. 90.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: je 22 hodin.
1: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Dálnice D1 je na 62. kilometru ve směru na Brno opět uzavřená. Sběratele okradli v Praze o kufřík s mincemi za 8 milionů korun. Policie hledá pachatele. Počasí na neděli jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo úvah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten pak musí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel dnes odpoledne požár nákladního auta s návěsem. Provoz byl po 2 hodinách krátce obnoven jedním jízdním pruhem. Nyní je znovu zcela zastaven kvůli překládání nákladu. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do benešovské nemocnice. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy potrvá omezení zhruba do večerních 11 hodin. Jak uvedla policie na síti X, dálnice je uzavřená od exitu číslo 56 na Soutice. O kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu ho ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli. Uvedla to dnes večer televize CNN Prima News. Policie po nich stále pátrá. Uvedl to na dotaz ČTK mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Před 80 lety se narodil zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now, We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
4: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: V Česku dnes začala kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. V noci bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 9 stupni. A počasí na neděli opět bude jasno, přechodně až polojasno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá?
1: Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ahoj.
0: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
1: Tak asi můžeme začít úvodnou písňou na albume a to je Ten Riff Sea.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Zea a zajímá mě teď taková velmi podstatná věc, protože už jste naznačila, že byste chtěla vydávat desku nebo songy i v češtině nebo romštině, protože pro naše posluchače, kdyby vás náhodou neznali, tak skládáte primárně v angličtině a zpíváte. Takže kdy se můžeme třeba těšit i na tenhle počin?
1: No, akože v slovenčine a v romštine je to môj sen a tá slovenčina, ja teda dúfam, že budúci rok niečo vyjde, takéto nejaký ucelený projekt. Lebo ja som ešte taký ten človek, že možno to je chyba, ale ja to tak mám, že sú ľudia, ktorí vydávajú single. Ja sa tomu nebraním, ale nejak mi to prirodzene nefunguje a preto by som to slovenské nechcela len tak, ako nahodiť jednu vec a potom nejakú anglickú, ale už by som to chcela urobiť projektovo, čo znamená, že chcela by som urobiť minimálne nejaký krátky album, možno veľký album v slovenčine budúci rok.
0: A v češtine to si netroufáte?
1: V češtine zatiaľ sa, ale už mám inak českú lektorku, lebo v rámci filmov ja zase... Keď žijem tu, tak v rámci filmovej tvorby a castingov mám vlastne strašne veľa toho v češtine. Učím sa to. Je to veľký rozboj v tom, že sa nechcem nikdy stratiť tú svoju slovenčinu, ale už som tu fakt 11 rokov, takže ešte v hudbe možno.
0: Je na čase.
1: Ale už vo filme sa už akože snažím. A tá romština, tak tá je pre mňa, tu milujem a tá tiež podľa mňa príde v priebehu nejakých 2-3 rokov. To tak cítim, že by som tam dozrela, ale to už bude potom úplne taký trošku iný hudobný projekt.
0: A to mě přesně napadá, protože když se řekne romština a tak, jaký člověk zná, jak je zvukomalebná, tak to si vyžaduje vlastní solitérní projekt.
1: Ano, ano.
0: I ta hudba má vlastně v sobě jiný náboj, než kdybyste vytvořila čistě slovenské album.
1: Ano, ano.
0: A pozvete si i romské muzikanty,
1: ano,
0: kteří vám
1: doufám,
0: pomůžou.
1: Doufám, velmi, velmi. Už si jich tak troška vyhledávám. A já vlastně bych strašně chtěla udržet tu svoju, ten svůj hlas, svoj vkus nejaký hudobný, ktorý mám, ktorý možno nie je úplne typický pre rómsku hudbu. Chcela by som ostať v tom možno alternatívnom R&B a v nejakých alternatívnejších soulových melodických linkách a postupoch, ale vlastne by som to chcela robiť v rómskom jazyku a myslím si, že by to mohla byť veľmi zaujímavá kombinácia a tak toto cítim a takto by som to chcela urobiť, lebo dosť často sa vlastne s tými rómskymi umelcami sú dve polohy, ako ich vidia niekedy ľudia, buď nás vidia veľmi hlasných a farebných a veľkých a alebo potom veľmi smutných a emočných, čo sú typické rómske spevy ako Halgato, že je to veľmi vlastne veľmi plačlivé a ja si myslím, že som taký nejaký stret, alebo možno niečo, čo nie je možno typické pre tú rómsku hudbu a na to sa strašne teším.
0: A třeba jak já vnímám vaši muziku, tak váš hlas je specifický, už jste to naznačila, používáte takovou jako podobnou barvu hlasu, držíte se v těch altových tónech, chystáte se třeba i v rámci té romské muziky jít i někam jinam, do nějakých zatím pro vás třeba ne. I diskomfortních poloh?
1: Ano, ano, je to tak. Tak já jsem nikdy nechodila na spev. Ten spev přišel velmi náhodně. A teraz jsem se dostala, vlastně už mám nějaké lekcie. Já jsem vlastně všechno zvládla tím svým nějakým přirozeným projevem, ale já už sama na sebe cítím, že se třeba i posunout ďalej, takže já se v tom teraz snažím. A právě jsem nikdy vlastně netušila, ano, ta altová poloha je mi velmi přirozená, ale ani nie proto, že by som sa bála ísť do výšok, ale protože já vlastně to prirodzene prichádza, keď chcem spievať niečo, čo chcem naozaj tým ľuďom povedať, tak ja som sa nechala riadiť tým, že čo ten hlas

0: Jsme ve finále, se mnou je Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale i jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu. A zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětvích ten pohled na Romů byl vždy v umění dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku. Tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz má, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to vyznie, že to nie je len tá postava preto, lebo je rómka a ešte je k tomu negatívna, ale je to, v tomto filme je to napríklad klasická proste rómska rodina a biela rodina, tak to je úplne v poriadku. Ale áno, dosť často rozhoduje u mňa ten scénár, to, ako už sa pristupuje k tej rómskej etnicite. A zároveň potom ja to vždy sa snažím vyvážiť tým, že si striedam tie projekty a celkom sa to darí. Nechcem byť iba definovaná tým, že hrám rómsku postavu, pretože môžem hrať aj inú postavu a tá vlastne postava vôbec nemusí byť definovaná, či je to...
0: Není to podstatné v tú chvíli.
1: Akékoľvek etnikum.
0: Rozumiem.
1: Takže to u mňa rozhoduje. Takže sa to snažím tak nejak vybalancovať. Jeden projekt je to presne bez nejakého náznaku toho, kto ten človek musí pre nich byť. Prostě je to člověk, který hrá.
0: A když přišla nabídka na Ivetu, ano. Tam jste věděla hned ano?
1: Ano, tak to byl první projekt můj životní herecký velký. A ano, najprv to bylo, že jsem se bála, co to bude, ale když jsem začala čítat ten scénář, jestli to dost dobře pamětám přesně, tak jsem nevěděla prestať, já jsem to čítala a tak ano, tam je krásné to, čo jsem velmi vděčná, děkujem Petrovi Kolečkovi a Honzovi Hřebejkovi, že oni vlastne dosť prelomili na Slovensku minimálne tú bariéru toho, že vlastne to historicky, neviem, v kinematografii bola prvá hlavná ženská postava Rómka, ktorá bola veľmi pozitívna. Akože bola to trošku taký
0: živel
1: z ulice, ale vlastne veľmi pozitívny a dobrý človek so správnymi hodnotami, ktorý vlastne nakoniec všetkým sa snažil pomôcť, čo vlastne v realite je veľmi pravdepodobné a možné, takže za to ďakujem a to bolo super, že a tí ľudia to prijali.
0: Co definuje Zeu? Hudba, film, divadlo?
1: Všetky dokopy veci ma definujú, ale podľa mňa najviac ma definuje, ak spojíte všetky tieto veci dokopy, ja si myslím, že porozumenie, empatia a nejaké autentické vyjadrovanie. Akože ak by to malo byť jedno slovo, tak je to asi autenticita. Že ja nedokážem byť na tom pódiu moc iná, ako som v reálnom živote. Takže asi takto.
0: Co pustíme na záver?
1: Ja by som možno pustila na záver ľuďom Easier, aby im to išlo všetko tak ľahšie a príjemne.
0: Hladce. Se mnou byla Alžběta Záferencová. Moc děkuju.
1: Ďakujem. Ďakujem.

0: Obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou, časné ráno 14. října roku 2014. Je 7:30 a hloučky studentů se pomalu přesouvají do suterénu školní budovy, kde jsou šatny. Mezi nimi je i 16-letý Petr, kterého před pár minutami přivezl táta. Použije čip a projde jištěnými dveřmi z šaten do budovy školy. Vyběhne po schodech do prvního patra, ale do třídy nedorazí. Zaslechne dole zoufalý křik a rozeběhne se zpět do šaten. Když otevře spojovací dveře, s křikem proti němu vyběhne rozlícená tmavovlasá žena s vojenským nožem v ruce. Napadne ho nečekaně a ránu směřuje vší silou na střed těla. Ve chvíli, kdy se Petr hroutí k zemi, chytí žena pod krkem přicházející dívku, bodne ji do břicha a odvleče ji do proskleného suterénu šaten, kde se s ní zabarikáduje. O život Petra bojují jeho profesoři. Agresorka drží těžce zraněnou dívku jako rukojmí a o událostech ve žďárské škole se dozvídají záchranáři, policie, zásahové jednotky i vyjednavači.
1: 14.10. v 7 hodin už jsem samozřejmě seděl ve své kanceláři, v té době vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, a zhruba někde kolem 7.40 nebo 7.37 volal operační důstojník, že mi dává na vědomí jako koordinátor vyjednavačů, že máme incident ve Žďáře nad Sázavou, s tím, že tam došlo k útoku na studenty a že je tam rukojmí. Takže vyrozumívá vyjednavače, který je v dosahu.
0: Petr Gruber jako koordinátor policejních vyjednavačů okamžitě sedá k telefonu a organizuje výjezd z Jihlavy, vzdálené od Žďáru téměř hodinu jízdy. Pohotovost na krajské kriminálce Vysočina ten den drží vyjednavačka Blanka Farková a potvrzuje, že je připravená okamžitě odjet. Ani jeden z nich netuší, jak dramatické okamžiky je čekají.
2: Operační zavolal, že je výjezd, že se něco děje ve Žďáru na škole a že máme věc, že vypadá, že tam je nějaká barikádová situace.
1: Vyjednavačka sedla se mnou do auta, protože samozřejmě to je potom úplně o něčem jiném, když jeden řídí a druhý zjišťuje informace z místa. Takže jsme vyrazili civilním autem s majákem na místo incidentu do střední školy ve Žďáře nad Sázavou, kdy po cestě ona zjišťovala podrobnosti.
2: Tam byl prostor o tom popřemýšlet a pobavit se v tom autě, jakoby, co to vlastně znamená. Jo, rozebrat si to.
0: Ve stejnou chvíli už je na nohou i útvar rychlého nasazení z Prahy, který do Žďáru poletí policejním vrtulníkem, a také nejbližší zásahové jednotky. Bojovník té z dukovanské elektrárny Petr Novák potvrzuje, že informace na začátku nebyly skoro žádné.
3: Přišli jsme do práce, bylo rozdělení úkolů, no a v ten moment prostě zazvonil telefon a začali spohotovovat celou jednotku s tím, že se něco děje ve Žďáru a nebylo zřejmé ze začátku, co se tam vůbec děje.
0: Vyjednavači cestou na místo zatím třídí kusé informace a připravují taktiku.
1: Bylo ověřeno, že je tam rukojmí, že je taky zraněná, že jsou tam další zranění studenti a že k útoku došlo nožem a pepřovým sprejem. Nejdřív to bylo, že tam někdo vystříkal kastrem šatnu ve škole, následně teda, že tam došlo k útoku nožem.
0: Vyjednavači Blanka Farková a Petr Gruber se blížili ke Žďáru, když se dozvěděli, že jeden z pobodaných studentů před chvílí zemřel. Oživovací pokusy učitelů i profesionálních záchranářů bohužel nebyly úspěšné. Drama ve škole pokračovalo a informací bylo zoufale málo. Když vyjednavači 28 minut po nahlášení události přijížděli k obchodní akademii, policejní hlídky měly zajištěné okolí školy, organizovali evakuaci studentů a učitelů a snažili se navázat kontakt s útočnicí, která se s rukojmím zabarikádovala v šatnách v suterénu.
1: Odmítala jakoukoliv komunikaci, takže kdokoliv se objevil, tak křičela, ať vypadnou nebo jí podřízne, a domáhala se příjezdu zásahové jednotky, která jí měla zastřelit.
2: Je to obrovská škola, vy tam máte jednu, dvě hlídky, tři, a teď musíte zajistit celý ten prostor. Nikdo nevěděl, kolik je tam vlastně pachatelů, byl tam obrovský chaos. Máte tam spoustu dětí, které tam utíkají ze tříd na třídu. Nikdo nevěděl, co se pořádně děje. Takže jakoby získat ty informace a vlastně získat tu informaci, že je jeden pachatel a je tamhle, je obrovský jakoby plus, protože víte, před čím stojíte.
0: Velitel, který celou policejní akci na místě řídil, oběma vyjednavačům na bleskové poradě předal všechny informace a plánovali, jak budou postupovat. V nejužším kontaktu měl být s Petrem Gruberem jako koordinátorem a Blanka Farková měla s útočnící přímo vyjednávat.
1: Úkolem toho koordinátora je předávat chování toho pachatele, popřípadě jak je oblečený, jaký jsou tam zbraně a další věci. Takže to jsme si rychle dohodli, načež zazněla věta, ona už tady vyřvává, že nechce žádnou vyjednavačskou a teď použila nějaký pejorativní z toho, teď nevím, jestli to byla k***u nebo d***ku nebo něco takového. Což jsem zbystřil, protože to není úplně běžný.
2: To bylo zajímavé kvůli tomu, že jsme si začali říkat, že má už nějakou zkušenost s vyjednáváním a se ženou.
1: To, že by někdo si vymínil, že chce genderově s někým nevyjednávat, to jsem ještě nezažil. Tak jsem se rozhodl, že to změníme. Že ta vyjednavačka převezme funkci toho koordinátora, bude mě krejt jako vyjednavače a já půjdu dělat tu V1 toho vyjednavače prvního, který půjde na ten kontakt.
0: Chvíli po 8:30 se oba vyjednavači přemístili k prosklenému vstupu do suterénních šaten. Blanka Farková zůstala stát uvnitř, nahoře nad schodištěm. Petr Gruber sešel níž na podestu, ze které viděl útočnici i její rukojmí.
1: Když jsem vstoupil na to schodiště, tak přímo proti tomu schodišti na druhé straně té místnosti byla opřená zády dívka, žena o stěnu a na sobě měla další dívku.
2: Tam byly obrovské emoce, ona křičela, řvala. Ještě to bylo umocněné tím, že je to uzavřený prostor, takže se to hrozně rozlíhalo a nebylo jí moc rozumět. A ten obrázek byl takový, že ona se tou holčinou, která byla jako rukojmí, kryla. V podstatě si z ní udělala živej štít, což bylo něco nepředstavitelného, mít z dítěte živej štít. A bylo evidentní, že to dítě je zraněné, protože krvácelo na břiše.
1: Držela nůž té krvácející dívce pod krkem a vyhrožovala, že si půjdu dál, takže ji potřízne. Takže já jsem z té pachatelky de facto viděl pouze hlavu a okolo nějaký nepořádek, protože tam měla batoh s nějakýma věcma. A nevěděl jsem samozřejmě, jestli jsou tam další zbraně, ať už bodný, sečný nebo nedej bože jiný.
0: Malá členitá místnost před šatnami měla celou jednu stěnu prosklenou, takže policie viděla, že uvnitř je skutečně jen agresorka a rukojmí.
2: Ono je to jakoby v suterénu pod schodama, takže jsme tam tak jako různě nakukovali, aby jsme to samozřejmě neohrozili. Petr začal to vyjednávání hodně spozdálí, museli tam na sebe hodně křičet, protože skutečně jakoby ta vzdálenost byla větší. Nicméně se mu podařilo navázat ten kontakt, ale jediné, co ona chtěla, tak v podstatě chtěla, aby ji někdo zabil, aby byla zastřelena. Takže směřovala to všechno k tomu, aby dala důvod k tomu, aby se potkala s tou zásahovkou.
1: Bylo to o tom, že jsem jí kladl otázky, jako co chce, nebo co potřebuje, nebo proč tam tu dívku drží, jaký je důvod vůbec toho, že jsou v takovéhle situaci, jak se tam dostali. A ona samozřejmě, že je mi do toho kulový, a když jsem řekl, jak se jmenuje, ona to nevěděla. A to jí taky trošičku to, protože na ní se obrátila s tím nožem, tak se naklonila a říká, jak se jmenuješ? Ona teprve řekla, že je Lucie, to je zase strašně důležitý, protože už to není někdo, koho píchla, někdo neznámý, už je to Lucie. Jo. Takže ona najednou věděla, že to je Lucie a já říkám, Lucie, jak ti je? A ta už apaticky, jako, že to je špatný, jo, že má bolesti a já říkám, prosím tě, dohodneme se na tom, že bys jí pustila, jako ti vykrvácí. Jo. A teď jsem prostě začal tlačit do toho, že prostě ta holka jí může odejít.
2: Ta krevní skvrna na tom břiše se zkrátka zvětšovala. A jak jste mluvili, tak ona se zvětšovala a zvětšovala. A viděli jste, že krvácí a krvácí. A že je to špatný, že je to v dutině břišní. A hrajeme o čas.
0: Petr Gruber vzpomíná, jak v tu chvíli využil fakt, že útočnice nevěděla o úmrtí pobodaného Petra. A naléhal na ni, že když rukojmí propustí, nebude mít na svědomí vraždu.
1: To si myslím, že byla obrovská moje deviza, že jsme hráli s tím, že prostě ona tam udělala nějakou v úzovkách výtržnost s drobnýma zraněníma. Takže v průběhu toho vyjednání a všech těch emocí, ona nakonec řekla, tak ať dojdu pro nějaký obaz. Takže já jsem toho využil to, že jsem odešel zpátky za roh toho schodiště, tam jsem samozřejmě si dohodl nějaký informace s tou svojí kolegyní a předali jsme informace do štábu, okamžitě nám byly přineseny nějaké obazové prostředky a já jsem se bezprostředně poté hned vrátil a říkám, hele, mám to a teď je potřeba jí ošetřit. A ona říkala, pojď ke mně, pomalu. Takže já jsem slezl z těch schodů a ona mě nechala dojít až k ním, pak jsem se musel zastavit a ona říká, a teď jí obvaž. A přehmátla si nožem a místo pod krkem si přehmátla na to, že to chytla jakoby z vrchu na to, aby mohla bodnout. To byla ještě nebezpečnější situace.
0: Útočným vojenským nožem teď žena mohla bleskově zasáhnout dívku i vyjednavače. Odkrytá rána potvrzovala, že stav zraněné dívky je skutečně vážný. Petr Gruber ji sice ošetřil tlakovým obvazem, ale situaci to neřešilo. Jako vyjednavač byl neozbrojený a proti připravené agresorce neměl šanci.
1: Ona samozřejmě naměřovala, ať koukám vypadnout a já jsem řekl, že prostě to vidí sama, že ten stav je takový, že o ní přijde. Já říkám, nevím, co chceš, ale nedokážeš to. Jestli k tomu chceš využít jí jako prostředek, tak o něj přijdeš. Prostě ta holka ti odejde. Samozřejmě jsem se ptal i ty Lucko, jak je, ona to už byla opravdu apatická, takže říkám, vidíš to, ona už skoro nekomunikuje. Říkám, ta ti za chvilku vykrvácí. Potřebuje ošetření. Dovol mi prostě jí buď to odníst a zůstaneme tady spolu, anebo prostě nějaký jiný způsob, aby se na ní někdo kouknul bez toho, aby se ohrožovala.
0: Petr Gruber se rozhodl ženu přesvědčit, že se vymění za rukojmí a ona tak bude mít lepší pozici pro vyjednávání.
1: Tady se museli porušit zásady. Vyjednavač se nemění, to je zásada. A ta zásada se musela porušit v tom, že jsem vyjednavač, ale zároveň jsem policista. A jako policista jsem podepsal přísahu a byť jsem ohrozil svůj život, tak jsem byl povinen ho nasadit, abych zachránil jiný. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě poruším nějakou zásadu, která je u vyjednavačů, na úkor toho, že pokud to neudělám, tak ta holka vykrvácí.
2: Což byla jediná možnost, jak tu holčinu jakoby v ten daný moment dostat ven. V ten moment, když se rozhodl a šel dolů, tak jsem si říkal, tohle je špatný. Protože tam odsud nevyjde živej. Protože jsme věděli, že ta holka zkrátka přišla tam zabíjet.
0: Čas neúprosně běžel a všechno směřovalo k tomu, že bude muset dojít k zásahu. Venku už v pohotovosti čekala zásahová jednotka, která přijela z Dukovan. A s ní i bojovník Petr Novák. Právě jeho oslovili, zda by případně šel k vyděračce a pomohl vynést zraněnou dívku.
3: Protože jsme dělali práci pro Žďár a kluci mě znali už z dřívějška, co jsem pracoval u zásahové jednotky Brno a teď v Dukovanech, tak samozřejmě za mnou přišel šéf územního odboru a zeptal se mě, protože nám dával informaci, urna sice sedí ve vrtulníku, ale bude to trvat 20 minut a holka to nevydrží.
2: Ta holčina byla zraněná, ona si tak jako navolnila tím, že jí bodla do toho břicha. Neměla kam utíct, měla ji maximálně pod kontrolou. A rozhodlo se o tom, že pro ní se pošlou dva lidi s nosítkama, který by ji odnesli nahoru.
3: Dostali jsme se do časového presu, protože samozřejmě najednou docházelo k výměně a už to mělo být. A teď ty styční důstojníci, samozřejmě zvládneme to, uděláme to. Já říkám ano, uděláme to, ale uděláme to pomím. Buď toto uděláme tak, jak já řeknu, nebo do toho nepůjdem.
0: Petr Novák doběhl k sanitce připravené převzít zraněné rukojmí a zatímco záchranáři chystali nosítka, dohodl se s jedním z nich a půjčil si záchranářský oblek. Potřeboval získat výhodu a čas na zvážení možného zásahu a uniforma mu mohla pomoci. Schoval si pod ní elektrický paralyzér a další vybavení tak, aby je mohl použít ve zlomku vteřiny. Koordinátorka vyjednávání Blanka Farková zatím nad schodištěm sledovala, jak si útočnice nasměrovala jejího kolegu Petra Grubera do pravé části suterénní místnosti ke zdi a ztratila s ním oční kontakt. Slyšela ale, jak mu útočnice udílí povely jako zkušený únosce s vojenským výcvikem.
1: Postavila mě de facto před dveře do té šatny, už do té školy a musel jsem si kleknout. Začala zase jakoby trošičku emočně to hrotit a říkala, nezlob se na mě, já nevím, jak dlouho tady budu, ale prostě klečím. Tak teď prostě očekávám zase nějaký vstřícný krok od tebe.
0: Agresorka, vědoma si toho, že stejně potřebuje nové rukojmí, se začala přesouvat za neustálého křiku a výhrůžek, že jestli se klečící Petr Gruber pohne, podřízne jeho i dívku.
1: Věděla, že jsem policista, že prostě by skončila na půl cesty mezi mnou a tím, že by došlo k nějakému útoku z mé strany. Takže to eliminovala tím, že na mě neustále řvala, neustále hulákala čum dopředu nebo podříznu tebe i jí, skončíte oba, a rychle se přesunula za mě a ve chvíli se za mě přesunula, tak mi položila nůž na krk.
0: V tu chvíli Petru Gruberovi zazvonil telefon a jeho kolegyně mu oznamovala, že jsou připraveni dívku vyzvednout.
1: Já jsem věděl, že oni si pro ní přijdou, ale nevěděl jsem, jestli to budou policisti, jestli to budou záchranáři, toho jsem netušil. Akorát jsem věděl, že tam může dojít k tomu, že povolají odstřelovače, který eliminují z pravidla toho pachatele. Takže v tu chvíli jsem věděl, že teda nějaký postup bude, a z toho rozhovoru jsem pochopil, že ten zákrok půjde po těch schodech.
2: V ten moment, když koukáte na něco, co se chystá, musíte být hodně jakoby připravený na to, že nesmíte říct lež. A musíte získat čas. Bylo to hodně náročné se uhlídat v tom, co říkáte a jakým způsobem to říkáte. Nesmíte to prozradit, protože ona v podstatě všechno jakoby slyší, a na druhou stranu v podstatě musíte říkat pravdu. Protože každá ta věta na tý záleží a ta se může obrátit proti vám.
0: Kolem 10:00 dala únoskyně konečně svolení k příchodu záchranářů a do suterénní místnosti po schodech pomalu sestoupili dva muži. Před nimi na zemi ležela krvácející dívka a po pravé ruce měli útočnici s Petrem Gruberem.
3: Když jsme se přibližovali s těma nosítkama k těmhle dvou, k té pachatelce, jak ho držela pod krkem, a k tomu vyjednavači, tak ona normálně zařvala, ať okamžitě stojíme, a přitáhla ho, že mu úplně obtiskla čepel nože vlastně na krku. To už jsem poznal, že je to zlý, protože ona by během chviličky si myslím aj možná řízla. Takže v ten moment jsem se zastavil a směřoval jsem okamžitě k té poraněný. Zdravotník už chystal věci, já jsem vlastně v ten okamžik nestrácel oční kontakt s tou pachatelkou a s tím vyjednavačem, tak abych si rozmyslel, co vůbec budu dělat a kdy bude ten moment toho, abych dokázal zachránit toho vyjednavače a eliminovat cíl, který máme určený.
0: V naprostém tichu studentce společně obnovovali tlakový obvaz na břiše a ošetřovali ji před transportem. Petru Novákovi přitom docházelo, že ozbrojená žena očekávala útok, když přicházeli, ale teď si oddechla.
3: Ona v ten moment, mně to přišlo, pak jsem si to tisíckrát přehrával v hlavě, ona v ten moment ztratila koncentraci. Ona prostě se uklidnila a byl klid. Ledový, jako prostě do dneška si nepamatuju, že někdo něco říkal. Já jsem se koncentroval jenom na ten úkol. Takže jakmile jsem dával ty obvazy a to a díval jsem se periférně na tu pachatelku, tak jakmile ona polevila a ten nůž dala z krku toho vyjednavače, toho Petra, tak v ten okamžik říkám, a teď je to. Teď přišla ta chvíle.
1: To byla setina vteřiny, tak jsem tušil, že bude použit nesmrtící prostředek taser, a to ve mně hrklo, protože ze zkušeností z taktiky vím, že tohle se nemusí povíst, protože tam jsou dva bodce, které se musí trefit do toho člověka, a už se v praxi stalo, že se to trefilo do spony od pásku, že se to trefilo do peněženky nebo do nějakého kovový předmětu, který měl dotyčný, a ten taser nefungoval. Takže to byla setina vteřiny, na to nebyl čas, ale prostě v duchu jsem si řekl na rovinu, do p***le.
3: Normálně jsem si jenom lehce stoupil to, co jsem měl jako první, takže jsem nahmátl taser, vzal jsem taser a na těch, nevím, 4-5 metrů nebo 4,5 metrů jsem mu střelil. Zásah okamžitý, dobře to dostala, ten taser, tam je vyžadovaný to, aby ty hlavice byly co nejdál od sebe, jednu dostala do ramene a druhou dostala do stehna, tím vlastně se natáhne ten obvod, který zasáhne vlastně těch 40 000 voltů a dostane ji vlastně do té tenze a ona okamžitě jakoby dostane křeč a zatne se a nemůže nic dělat a spadne na zem. A tak se stalo.
1: A chvíli, kdy teda on proti ní střelil, tak ji trefil úplně perfektně, ale ona prostě nějakou vteřinu dostala šanci napřáhnout tu ruku, chtěla mi ten nůž vrazit do toho krku nebo mě podříznout, protože se napřála, a vlivem toho zásahu, toho elektrického proudu, mě trefila pouze tady před ucho a způsobila mi zranění na hlavě. 3 cm hluboký, 3 cm široký. A to byla rána, kterou já, když jsem dostal, tak jsem si myslel, že ona mi dala pěstí. To byla taková tupá rána, až jsem se chytil za hlavu a šel jsem skoro k zemi. Jo. To byl obrovský úder a bolest, takže já jsem se chytil za tu hlavu a jenom jsem se otočil. Viděl jsem, že ona leží na zemi a že k ní jde zasahující policista.
0: Jen ránu, výkřik a tlumený zvuk zápasu slyšel nahoře na schodech zbytek týmu a vyjednavačka Blanka Farková.
2: V tomhle momentě, když já jsem věděla, že už nás neohrožuje ta holka, tak jsem pokynula jakoby na toho Petra, jestli je prostor zajištěný. On mi řekl, že ano. A já jsem vykřikla zákrok ukončen, jsou na místě zranění. A to bylo pokyn, aby ostatní se stoupili a mohli jsme nějakým způsobem zahájit záchranu té holčiny.
0: Těžce zraněnou dívku záchranáře okamžitě odvážejí do nemocnice, kde už čeká tým lékařů na operačním sále. Všichni doufají, že se jí podařilo osvobodit včas. Vyšetřovatel policie kraje Vysočina Pavel Kubiš zároveň začíná s prvním výslechem vražetkyně, která se po omráčení paralyzérem probrala. A spolu s ředitelem policie Radkem Malířem dávají před školou první informace veřejnosti.
4: Mezi 7:30 ráno došlo k tomu, že žena, která nepochází odsud z regionu, je z Ostravska, vnikla do školy a v podstatě si vybrala náhodně oběť, na kterou zaútočila nožem.
5: Co bylo motivem jejího jednání, proč se toho jednání dopustila právě tady, to všechno budeme prověřovat.
0: Radost ze záchrany dvou lidských životů bohužel stínila tragická smrt 16-letého studenta Petra, který nebyl lhostejný a napadeným spolužačkám se bez váhání rozběhl pomoci. Nejspíš v té dramatické chvíli neměl šanci spatřit dlouhý vojenský nůž, kterým na něj vražetkyně zaútočila. Poslední okamžiky strávil v obětí svého táty, který se o útoku dozvěděl a vrátil se právě, když k jeho synovi přibíhali záchranáři a snažili se ho udržet při životě.
6: Ten čas tam tak letěl, až potom ten záchranář vlastně oddělal nějakou tu gázu nebo něco, udělal se takovou ránu a tam takto strčil tu ruku a půjde, to je konec, on má poraněnou loď. No, jak to řekl, tak prostě na jednu zatmění, tak jsem vyběhl vlastně v tu ranu ven a dral jsem se prostě dolů po těch schodech k té orloví, jo. Já jsem viděl vlastně oči. Pak mě policie spacifikovala, odvezli mě do nemocnice, tam mě dali nějakou injekci na uklidnění. Já věřím tomu, že kdyby ten muž viděl, že by se zachoval úplně jináč, že by se byl schopný ubránit, že to nečekal. On to byl kus chlapa, teď měl 180 cm, jo. Cvičil, dělal parkour, dělal judo, box, on dělal sami takové klubové sporty. Já opravdu věřím tomu, že by se jí ubránil, že to mohlo dopadnout úplně jináč. A nešel nikdo, že by šel někdo pomocí jiný. Pro byl jediný, který tam běžel.
3: O tom, že ten kluk umřel, jsme se dozvěděli až v autě, když jsme se vraceli. Je to blbý, akorát to jsme ovlivnit nemohli.
0: Prověření totožnosti vražetkyně přineslo šokující odhalení. 26-letá Barbora Orlová už totiž nožem útočila. Před 2 lety, v květnu 2012, vnikla do školy v Havířově vybavená žiletkami, paralyzérem a nožem. Napadla nejmenší školáky a vážně pobodala družinářku, která děti chránila vlastním tělem. 7letou dívku pak držela jako rukojmí s nožem na krku. Zastavil ji až zákrok zásahové jednotky. Přestože ostravská kriminálka ji tehdy obvinila z pokusu o vraždu, trestní stíhání Orlové nemohlo pokračovat kvůli schizofrenii, se kterou se léčila a soud jí nařídil ústavní léčbu. Z léčebny v Opavě byla v únoru 2014 na návrh ošetřujících lékařů opavským soudem propuštěna do ambulantní péče. Svého činu prý litovala. Slíbila, že bude pokračovat v užívání léků a rodina se zaručila, že na dívku dohlédne. Bohužel, Orlová léky tajně přestala užívat a její kontrolu v ambulanci komplikoval i fakt, že pojišťovny v takovém případě neproplácely testy, které by prověřily, zda léky užívá. Orlová si žďárskou střední školu na internetu našla jen náhodou. Útok naplánovala, přijela z Ostravska a školu si předtím prohlédla. Před 7:30 ráno se vmísila mezi studenty, kteří šli po schodišti do suterénu k šatnám. Odtud se do prostoru školy mohla dostat jen s pomocí čipu, který mají studenti. U dveří, které ji zastavili, tak vytáhla nůž a zaútočila na 3 dívky. Ty začaly volat o pomoc. Uslyšel to Petr, který se za nimi rozběhl.
1: Otevře dveře, no a prvního ve dveřích potkala ona a ona ho jedným bodnutím zabila. Takže zůstal ležet jakoby v té šatně hlavou ve dveřích a v tom vchází zrovna Lucie a ona ji bodne do toho břicha úplně stejně jako Petra, akorát, že u toho Petra ten směr šel přímo na srdce ze spoda, takže ten byl na místě mrtvej.
0: Barbora Orlová skončila na psychiatrickém oddělení vazební věznice v Brně a čekalo jí další psychologicko-psychiatrické zkoumání. Odborníci měli rozhodnout o tom, zda byla v době, kdy na studenty ve Žďáru zaútočila příčetná nebo vraždila pod vlivem své psychické nemoci. V roce 2015 brněnský krajský soud rozhodl o tom, že schizofrenička Barbora Orlová nepůjde do vězení, ale do detenčního ústavu. V roce 2022 pak zamítl její žádost o propuštění. Případ nyní slouží k dalšímu vzdělávání vyjednavačů, jak nováčkům, tak těm zkušeným.
2: Tyhle věci se dějou a my na to musíme být připraveni. Byť se cvičíme jakoby do zásoby, protože i ten náš případ se cvičí, kolegové se na něj cvičí, aby se trošku naučili reagovat na situace, do kterých se možná nikdy v životě nedostanou, ale možná, že ano.
0: Když Petr Gruber skončil s bodnořezným poraněním hlavy ve stejné nemocnici jako rukojmí Lucie, lékaři mu řekli, že výměna jí zachránila život. Podle jejich odhadů jí totiž do vykrvácení zbývalo 30 minut života. Vzpomínky na mimořádný případ vyjednávání jsou pro Petra Grubera živé dodnes a emocím se nevyhne ani při vzpomínce na okamžik, kdy mu sestřičky konečně dovolili se s Lucií setkat.
1: Ona je na jibce, ale asi za 30 minut budeme převážet k nám, že budete na stejném oddělení. Říkám, a můžu, ona? Jo. A je to živý. Pak jsme se setkali a já jsem říkal Lucku, já jsem Petr a jsme pokřivní bratři. Protože nás fixovala jedným mužem. Jsme jak Olda Šetrný a Vinetu. A v tu chvíli by mě asi praštila, protože ležela na posteli, že jo, sešitý břicho a teď se začala smát a bylo jí to hrozně, jo. Takže to byl takový jako projev radosti z bolesti a myslím si, že v tu chvíli by mi radši plácla.

0: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.
2: DAB+.

0: Rádio Praha.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Škola by neměla být pouze místem pro předávání znalostí, ale v duchu myšlenek Jana Amose Komenského také dílnou lidskosti, říká jeden z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy Jan Hábl. Jak moc se české školy věnují výchově charakteru a učení dobru? O tom budeme mluvit v dnešním Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
1: Leonardo Plus.
0: Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové zdravím svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, komeniolog, zakladatel Broumovského centra rozvoje charakteru. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Scházíme se krátce před začátkem nového školního roku. Mnozí učitelé využívají prázdniny tradičně ke svému dalšímu vzdělávání. Co si odnášíte z letních škol, na kterých jste lektoroval?
2: Samé dobré pocity, ačkoliv je jasné, že jakmile jedete na letní školu, tak se potkáváte s lidmi, kteří jsou nadšení a vědí, co chtějí od svého povolání. Nicméně odnáším si to, že učitelé nechtějí jenom předávat znalosti, nechtějí být jenom jako někým, kdo je tam jako dozor nebo dohled, nebo občas vtipkujeme někdo, kdo je krotitelem, ale chtějí také formovat osobnost a charakter dětí.
0: Vy se věnujete odkazu Jana Amose Komenského, učitele národů. Česká společnost se k němu, myslím, ráda hlásí. Co by on říkal podle vás na české školství?
2: Já myslím, že by z mnohého byl nadšen, protože jsme udělali ohromný pokrok. Máme některé nástroje, prostředky, vychytávky, o kterých se mu ani nesnilo. Když on například musel přesvědčovat své kolegy, že by bylo dobré, aby do školy chodili urození i neurození, bohatí i chudí, chlapci i dívky, tak se mu za to trošičku posmívali a nevěřícně kroutili hlavou. Taky by žasnul nad tím, jaké máme didaktické prostředky, jaké máme technologie, možnosti, jak uskutečňovat některé ty jeho sny o tom, aby vzdělání bylo radostné, příjemné, spolehlivé, účinné a tak, tak to by určitě koukal, kam jsme se dostali, ale myslím, že by měl také nějakou tu námitku.
0: Kam by směřovala podle vás?
2: Na základě posledního RVP, kdyby si ho Jan Amos přečetl, tak by řekl, no, tak to je docela dobrý pokrok, protože posledních nějakých 100-150 let jste ve vzdělávání tak nějak tiše předpokládali, že čím více bude člověk vědět, tím více bude člověkem, že jaksi to poznání, věda a technika budou jakýmsi automatickým humanizačním faktorem. A to koukám, že se teď začíná měnit, protože najednou čtu v RVP veliký důraz na formování osobnosti. Máme tam osobnostní a sociální výchovu, máme tam péči o člověka, jeho svět, jeho prostředí, dokonce i o přírodu. To myslím, že by jako nás pochválil. Otázka zní, jestli to budeme opravdu dělat, jestli se to z toho RVP propíše do pedagogické reality.
0: Vy se soustředíte na výchovu charakteru a návrat pojmu cnost do českého vzdělávání. Proč je to důležité?
2: Děkuji za tu otázku. Takhle já se obvykle ptám pedagogů, když jsem někam pozván do sborovny nebo na tu letní školu, tak já kladu tu otázku. Konstatuji, že Komenský říká, že na charakteru člověka záleží téměř všechno a já se pak ptám, proč. A teď tu otázku dostávám já, tak to je roztomilé. Je tu Komenského odpověď stará, odpozorovaná, intuitivní, že totiž člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Kdyby měl člověk všechny znalosti, informace, dovednosti, kompetence, ale neměl by dobrý charakter, tak vlastně čím více toho ví, čím více toho umí, tím je víc na obtíž, pokud prostě to není dobrý člověk. Takhle jaksi prostě jednoduše, intuitivně. No a pak jako taková druhá rodina důvodů se dá nazvat empirická nebo výzkumná. My už dlouho zkoumáme, když říkám my, tak tím myslím ten pedagogický diskurs, co vlastně činí společnost funkční a jedince šťastného. Ono to sahá už zpátky k Aristotelovi a do antiky, kdy tenkrát se dost zabývali prostě touhle velikou otázkou, co je to vlastně eudaimonia, jako dobrý život, zdařilý život, štěstí životní, naplněnost lidského života. A prostě z těch výzkumů nám vyplývá překvapivě to samé, co říkal Komenský, nebo Akvinský, nebo ten Aristoteles, totiž, že není možné být skutečně šťastný bez cností, tedy bez dobrého charakteru. Můžu mít všechno ostatní, můžu mít majetek, můžu mít dostatek, můžu mít vše, na co si vzpomenu, ale skutečné štěstí prostě není možné, pokud jsem zlý člověk nebo pokud nemám vypěstované dobré sklony, dobré návyky, nežiji podle dobrého řádu životního. Takhle o tom tenkrát mluvili a my to dnes zkoumáme. Zmíním třeba jenom rychle velikou studii z Harvardu z roku 2025, která zahrnula přes 200 tisíc respondentů z 22 zemí světa a kladli všem kulturám, všem zemím podobnou otázku. V čem vlastně spočívá štěstí? A výpovědi jsou úplně přemáhající. Jsou tam samozřejmě různé faktory, ale jeden z klíčových je, že prostě není možné být šťastný a zároveň u toho bezcharakterní zlý člověk.
0: Poznají to na sobě lidé, kteří jsou bezcharakterní a zlí, že nejsou šťastní, nebo jak vlastně v dnešní společnosti moderní rozlišit teda charakter?
2: No to je námět na román. Já nemůžu mluvit za nikoho jiného než za sebe. Já to na sobě poznám. Samozřejmě se mnohokrát mýlím, takže mé poznání jako není spolehlivá instance. Častokrát naprosto přesně vím, co je dobré nebo co bych měl udělat v té či oné konkrétní situaci, anebo naopak neměl. Pokud mám schopnost cílu to udělat, co je správné, tak vím přesně, jak se cítím. A pokud to neudělám, tak taky.
0: Vy z Komenského díla čerpáte inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a taky prevenci etické krize ve společnosti. Co si představit pod těmito pojmy? Jsme už v krizi?
2: Já myslím, že jsme od jak živa pořád ve stejném stavu. Někdy to teda vypadá krizověji, kritičtěji a někdy ne, ale ty velké pojmy jako dobro a zlo, tu jsou s námi, co je člověk člověkem. Když se podíváme do literatury a do nejstarších textů, které prostě vypovídají o nás, kdo jsme, jaký jsme, jací jsme a jak žijeme, tak to vypadá, že jsme pořád stejní. Jo? Není to tak, že nalevo jsou ti charakterní a napravo bezcharakterní, ale všichni jsme taková jako zvláštní směsice. No, Komenský říká, že všichni toužíme po dobrém, pravdivém a krásném, ale ne vždy se nám to prostě daří uskutečňovat. A když se povedou podmínky, že mi přijde do cesty někdo, kdo mě třeba pomůže s mojí vůlí nebo s mými emocemi nebo s mým jednáním, tak se může stát, že za určitých podmínek jako se spíš daří dobru a za jiných podmínek naopak se z nás dostává na svět spíš to horší.
0: Má hodnotová výchova, o které mluvíme, souvislost s hodnotovou politikou? Současná česká vláda se od ní odvrací, od té hodnotové zahraniční politiky, tedy abych byla přesná, s tím, že vlastně nepřinesla podle ní žádné výsledky. Nedává tím společnosti nějaký signál, že vlastně hodnoty se nevyplácejí?
2: No, já bych chtěl tady udělat jedno drobné, ale zásadní rozlišení v pojmech. Slovo hodnota a slovo ctnost není totéž. Hodnota je relativně mladý pojem v morální filozofii. Člověk na základě buď nějaké individuální preference nebo společenské preference nebo vlivu, že si sociální skupina jako něco odhlasuje nebo prosadí, nebo tak můžou vznikat hodnoty. A my máme hodnoty samozřejmě. Je to něco, co považujeme za vzácné, důležité, hodnotné. Ale problém s hodnotami je, že jsou notoricky sporné a vágní. Řeknete nějakou hodnotu, například svoboda projevu, a každý si do ní dosadí jiný význam. A ten jiný význam si tam dosazujeme právě na základě toho, jakého jsme charakteru. A charakter je soubor osobnostních rysů. Ctnost, na rozdíl od hodnoty, která tvoří charakter, je cosi osvojeného. Jo? S tím se nerodíme. Já jsem se nenarodil jako trpělivý a spravedlivý a sebeovládající, ale od prvního okamžiku, co jsem na světě, tak mi s tím někdo buď pomáhá, nebo nepomáhá. A buď dobře, nebo špatně. A pokud se to povede ve výchově, tak se může vypěstovat docela dobrý charakter. Asi nikdy ne dokonalý, ale čím je lepší charakter, tak tím lepší hodnoty obvykle potom takový jedinec volí. A my máme v českém prostředí takový zajímavý pojmoslovný chaos, že totiž, když říkáme o něčem, že je to hodnotové, tak my rovnou tím myslíme jako morální, jako ctnostné, jako dobré. Ale to tak prostě není. Představte si úplně toho nejhoršího, nejodpornějšího člověka, kterého znáte, a já vám garantuji, že ten člověk má nějaké hodnoty. Vy s nimi nemusíte souhlasit, ale on je má, jsou jeho, a on by reagoval na tu bezhodnotovost asi jinak než my. Takže prostě říct, že něco je hodnotové a něco bezhodnotové, není prostě úplně, nedává Přesná. To smysl. Mm-hmm.
0: Tak v čem by tahle ta výchova k charakteru, dejme tomu, abychom se trošku dostali ke konkrétnějším věcem, měla spočívat? Máme hudební výchovu, výtvarnou, tělesnou, kde si většina lidí asi představí, co je náplní hodiny, v souvislosti tedy s výchovami. Co se učí dělá v téhleté výchově hodnotové, nebo jak by se ten předmět mohl nazývat?
2: Výchova charakteru, já bych to možná radši ani nenazýval hodnotovou výchovou, protože dítě od první do deváté třídy je vystaveno možná nějakým 30 různým učitelům, učitelkám, 30 různým lidem, a každý ten učitel má svůj vlastní hodnotový balíček. Ale teď bez ohledu na ten balíček, učitel, ať už je to tělocvik nebo matematika, jakmile vstoupí do hodiny, tak vším, co dělá, nějak ovlivňuje, formuje osobnost, charakter toho dítěte. Takže tady by Komenský asi řekl třeba matikářům nebo jazykářům, vy nejste učitelé matematiky, vy jste učitelé charakteru a děláte to při matematice. A to znamená, že se jako samozřejmě dál učí počty a logaritmické funkce, ale jak se učí, jaký prostor kolem sebe vytváří ten učitel, jak komunikuje, jak reaguje na chybu, jakým způsobem se doslova někdy tváří v různých výchovných situacích. Není to tak, že by škola potřebovala zavést jednu hodinu nějaké výchovy navíc týdně, protože ta nic nezařídí. Ale v češtině taky máme malinko v tom chaos, protože těch výchov je tady mnoho a někdy se právě říká etická výchova, někdy hodnotová výchova. Ten koncept, na který my nasedáme a který je rozšířený i v zahraničí, character education, my to překládáme jako výchova charakteru. To je něco, co prostě prostupuje celým tím pedagogickým procesem ve všech hodinách, ve všech předmětech.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnešním hostem je komeniolog profesor Jan Hábl z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vy už jste to zmínil v úvodu, v novém rámcově vzdělávacím plánu se klade větší důraz na kompetence, dovednosti, emoční učení. Někdo je s těmi plány spokojen, někdo je spíš kritizuje, že jsou nepromyšlené, šité horkou jehlou v mnoha ohledech. Ostatně jejich zavedení bylo o rok odloženo. Odborná veřejnost říká, že pokud stojíme o změny, tak musí s RVP souznít především sami učitelé. Vnímají pedagogové, lidé z praxe, aspoň co můžete posoudit, potřebu výchovy k charakteru?
2: Tak jak jsem řekl, já jsem malinko v bublině, protože ty sborovny, do kterých já jezdím, tak mě zvou obvykle, protože o to mají zájem. Ale když malinko od toho podstoupím, zdá se mi, že ten zájem narůstá. Že jak si učitelé opravdu cítí, že to není jenom o znalostech a většinou, když já někam přijedu, tak všichni mi to odsouhlasí, o to usilují. Samozřejmě je v Čechách asi 330 tisíc učitelů a neumím vám říct přesné procento těch, kteří s tím souhlasí nadšeně, těch, kteří s tím souhlasí a něco v tom dělají a těch, kteří to jako nějak nevnímají. Ale tak, jak mně se to jeví, tak ten zájem o to opravdu narůstá, protože je to zřetelné, že čím více je ve společnosti lidí prostě s dobrým charakterem, ať už je to váš soused, nebo váš lékař, nebo váš premiér, čím více lidí dobrého charakteru, tím lépe se žije.
0: Já jsem se na to ptala i proto, že zkušení učitelé říkají, že vlastně na dětech se nejvíce poznají jako prvně ty změny ve společnosti celospolečenské. Tak jestli třeba i letití učitelé říkají, že tohle to se trochu z českých škol vytratilo a je to potřeba tam vrátit, že právě převážily ty znalosti, že je to vidět na dětech, které teď do škol přicházejí, že jsou prostě jiné než ty předchozí generace, právě třeba v tom ohledu hodnot, cností a podobně.
2: Ano, ano, přesně to pozoruji. My jsme si prodělali, když tak jako si proletíme v jedné větě dějiny pedagogiky posledních možná 50 let v České republice nebo v Československu. My jsme tu měli totalitní režim, který více či méně pěstoval žáka poslušného. Pak ten režim padl a začali jsme pěstovat žáka úspěšného, který tady ví hodně, umí se prosadit, vyzná se na trhu práce, má k tomu ty vhodné kompetence, znalosti, dovednosti. A to není špatné, ale zdá se mi opravdu, že se poslední dobou skutečně objevuje zájem o tyhle jemnější, měkčí a etičtější rozměry výchovy, protože prostě jsme učinili zkušenost na právě té porevoluční generaci, že žák úspěšný, tedy schopný, vybavený ve škole poměrně jako obstojně, ještě nemusí té společnosti prospívat. To může být díky všem těm kompetencím prostě dobře vybavený manipulátor nebo někdo, kdo umí dobře obcházet zákony nebo tunelovat banky. To jsme si zažili a teď si myslím, že vnímáme, že kromě té úspěšnosti, kterou dětem přejeme, bychom také chtěli žáka prospěšného. Takže nejenom poslušného, to má své místo, taky ve výchově, nejenom úspěšného, i to je žádoucí, ale také žáka prospěšného.
0: Pak je otázka, jestli vlastně je charakter důležitý na cestě k úspěchu v životě, i když o tom by se také dalo vést asi dost dlouho debat, co je to tedy ten úspěch. Jestli vlastně tedy ten nějaký hmatatelný úspěch, mít nějakou pozici, postavení, být zajištěn finančně, tak jestli není v dnešním světě zaměřeném na ten výkon vlastně charakter kolikrát na překážku?
2: A právě, že se ukazuje z výzkumu, že není. Že člověk, který má vypěstované ctnosti, já možná jenom pro pořádek řeknu, že rozlišujeme nějaké kognitivní nebo znalostní ctnosti, jako schopnost kriticky myslet, vyhodnocovat informace, pracovat se zdroji a tak. Pak jsou morální ctnosti, to jsou takové ty jako klasické právě už od antiky, jako spravedlnost, sebeovládání, mírnost a tak. Potom jsou občanské ctnosti a nakonec performativní ctnosti nebo výkonové. A to je jenom takové jako rozdělení, když chceme pojmenovat, co vlastně tvoří dobrý charakter, tak to jako není nějaká jedna věc, ale je to souhrn něčeho, co člověk dlouhodobě v sobě pěstuje, respektive někdo to v něm pěstoval až do okamžiku, kdy člověk za sebe přebírá odpovědnost a pěstuje to sám u sebe, na sobě. A lidé, kteří mají vypěstované ctnosti a úplně jako logicky a intuitivně, člověk, který má třeba ctnost vytrvalosti, pravdomluvnosti, poctivosti, čestnosti, spravedlnosti, tak takový člověk se prostě lépe uplatňuje nejenom jako ve škole pro nějaký ten školní výkon, ale i v životě. Existují na to výzkumy, které to potvrzují, že ve školách, kde se to daří, jo, kde to není jedna hodina týdně nebo jeden srdcař, který to tam prostě dělá za všechny, ale kde to má škola jako systémový prvek, který prostupuje celým kurikulem, tak tam děti prostě lépe prospívají. A v rámci té odborné terminologie školní úspěšnosti chci říct, že právě nejen ve školní úspěšnosti, ale pak i později, to právě odhalila ta harvardská flourishing studie, která říká, která sledovala je dlouhodobě ty respondenty a ukazuje se, že i v životě prostě se člověk lépe uplatní, pokud má tyto cnosti spíš, než když je nemá.
0: Co byste přál tedy do nového školního roku ředitelům, učitelům, žákům, studentům, ale i rodičovské veřejnosti? Na co by se mohli zaměřit letos?
2: Tak jak jinak, než aby škola byla jak pro učitele, tak pro děti dílnou, nebo někdy Komenský říká zahrádkou, nebo také líbezničkou, aby to bylo dílnou lidskosti spíše než mučírnou ducha.
0: Tolik dnešní díl Leonarda Plus, kde byl hostem profesor Jan Hábl, komeniolog z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V další části se zaměříme na to, jestli je vůbec možné dobru naučit, co k tomu říká Komenský a další myslitelé a co je pro dnešní společnost největším pokušením. K poslechu na webu a v podcastových aplikacích zve Renata Kropáčková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
1: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
3: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
0: Žárovky.
2: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
3: Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
2: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
3: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat. Ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání. A to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
2: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
3: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
3: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
2: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
3: Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem.

0: ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři na hlavu, jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba kolovat do křídla nebo různě jako do pařátku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
1: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
0: Ano, kolegové ve Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojový borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu, nebo třeba jenom vodu. A ty papoušci cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt, namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
1: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení? Proč to ten papoušek dělá?
0: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snažší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy, a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
1: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
0: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
1: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
0: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty, takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je přítomné u spousty dalších zvířat, nejenom právě u savců nebo i u těch ptáků. Takže určitě hra. A dokonce bylo prokázáno třeba i stres, kdy vlastně strašně slavná studie, kdy jeden druh raka byl vložen do arény a měl na výběr světlý tunel a tmavý tunel. Vždycky preferoval světlý tunel, protože měl prostě nějaký jako strach ze tmy. Ale když mu ve světlém tunelu byly udělovány elektrošoky, tak v tu chvíli si vždycky vybral radši tmavší tunel, protože toho světlého se bál. To znamená, byl mu vyvolaný nějaký stres pomocí těch elektrošoků. No a v momentě, kdy se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu, i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracel do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u

0: takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
1: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer. Co se teďka děje?
0: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
1: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
0: Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
0: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, které jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
1: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
0: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušků Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
1: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
0: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papuou Novou Guineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadů gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině. A k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů. Dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
1: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
0: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle ty papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli neztratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn. Ale není to vlastně zadarmo, když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
1: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
0: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád si jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dár vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa a už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
1: Komunikovali jste v angličtině nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
0: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově žijou, je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale jsem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
1: Dokážeš nám něco říct indonésky?
0: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl. A burung kakatua znamená papoušek.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
0: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhík obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, kolovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhýka, tedy toho dospělce, tak ťuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
1: Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
0: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těch jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku. V tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme tom potom přenést i do lidské medicíny.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Takže síkora nebo papoušek?
0: Papoušek.
1: Při práci hudba nebo ticho?
0: Hudba.
1: Slepice nebo vejce?
0: Slepice.
1: Bilbo nebo Frodo?
0: Bilbo.
1: A proč?
0: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
2: Žárovky.
1: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
0: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnoha stovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
1: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
0: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
1: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
0: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy, pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít, nebo rádia.
1: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.